0: kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě krásně.

0: Shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
6: Mirage,
5: Rybičky, Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
6: Migové,
5: Harley,
6: Single X,
5: Tomáš Klus.
6: Jdeme na Hrady.
5: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
10: I think his king is coming back.
9: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
11: No one could stand between my man and home.
9: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
12: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
1: A to už je jako desátýho? No tak mi počkej, kámo, ne?
2: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
3: A já vám jako dlužím?
0: Hele, zejta ti to tam pošlu.
4: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
5: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa dál zdražuje, ceny ženou vzhůru, další boje na Blízkém východě. Spojené státy obnovily námořní blokádu iránských přístavů a Teherán hrozí uzavřením dalších důležitých obchodních tras. Obchodníci se obávají výpadků dodávek ropy na světové trhy. Podle analytiků se vyšší ceny ropy mohou brzy promítnout i do cen pohonných hmot. USA zpřísňují opatření kvůli ebole. Lidé, kteří byli v posledních třech týdnech v Kongu, nově nesmějí přiletět do Spojených států běžnými komerčními lety. Opatření přichází kvůli epidemii, která už zasáhla 5 konžských provincií. Dosud bylo potvrzeno přes 2000 případů nákazy a 754 úmrtí. Někteří odborníci ale upozorňují, že podobně přísné omezení je dosud nevídané. Argentina je znovu ve finále mistrovství světa. V semifinále otočila duel s Anglií a zvítězila 2-1. Obrat zařídili v závěru Enzo Fernandez a Lautaro Martinez po dvou asistencích Lionela Messiho. Ve finále se obhájci titulu utkají se Španělskem, Anglie si zahraje s Francií o bronz. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Pardubický sportovní Gympl se chystá na velkou proměnu za 37 milionů korun. Sportovci dostanou novou halu, lepší zázemí i hřiště, kde se bude makat naplno za každého počasí. Nový areál má být místem pro ještě lepší tréninky už od konce příštího roku. No a ještě si tady na Černéhoře dáme scénář meteorologů. Polojasno až oblačno dopoledne, ve východních Čechách odpoledne místy přehánky a bouřky. No a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Takový bude čtvrtek právě u nás na východě Čech.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let

0: hodin. 2 minuty k tomu, je čtvrtek, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionu. Michal Knejp, David Još, ahoj lidi.
1: Krásné upršené ráno.
0: Krásné upršené ráno. Mimochodem, vy kdo jste u rádia, kdo jste už vzhůru, tak patříte do větší skupiny Čechů a Češek, tady čtu.
1: Aha.
0: Konkrétně 54% národa vstává do zaměstnání každý den před 6. hodinou raní.
1: No to jsem nevěděl, prosím.
0: Takže jste v té větší půlce, no tak my jsme rádi.

0: Sunrise Avenue na Hit Radio, krásné ráno. Přišla nám SMSka od Soni. Dobré ráno, kluci, máte nějakou závadu ve vysílání? Zdraví Soňa, tak to není závada, my takový prostě jsme. Mně se teda včera, pojďme se bavit úplně o něčem jiném. Mně se včera stala fakt zvláštní věc, jo. Byl jsem si vyměnit občanku. Přijdu tam, ani noha, nikde nikdo, byl jsem tam úplně sám, jo. Během 5 minut vylezu z té kukaně ven a plná čekárna lidí. Lidi seděli, lidi stáli, neměli si kam sednout. Mně to přišlo jako skrytá kamera, velká divnost. Tak vůbec jsem to nepochopil, co se tam během 5 minut stalo, ale opravdu nikdo a najednou plno, jo. Nicméně. A teď se v tom poznáte všichni, kdo jste u rádia. Focení na průkaz.
1: No, už teď vím, jak dopadlo, prostě vypadáš tam jako blb.
0: No, vypadám, ale vypadám jako menší blb, než jsem mohl vypadat, jo, protože my jsme to fotili s tím úředníkem na 3x, čověče.
1: Ti nechal, jo?
0: Nechal mě. Ona si věděla, že tam v té čekárně nikdo nebyl, tak mi říká, co ta fotka, takhle v pohodě, a já si říkám, kecej, že mi dá vybrat, no, tak na to koukám a říkám, no, nešlo by to ještě jednou, prosím vás, tak to cvaknu znova.
1: Ono je důležitý rozhodnout se a být trpělivý, protože ta fotka nás potom bude strašit 10 let.
0: Tak na to koukám a říkám, nešlo by to ještě jednou, prosím vás, a se omlouvám. A tak on to vyfotil a říká, já si myslím, že ta druhá je jako dobrá. A fakt měl pravdu, ta druhá z těch tří byla nejlepší, jo, takže jsme ji tam nechali. Já si stejně říkám, proč nemůžeš prostě tam poslat přes airdrop nebo přes SMSku svoji fotku z Instagramu, jo. To by bylo jako úplně nejlepší. Nicméně úředník, který nezapomněl dodat, je to přestupek, ale bude to bez pokuty. 4 měsíce, člověče, jsem měl propadnout.
1: 4 měsíce.

0: víc. Já vím, že to není nic chlubení, ale prostě nějak jsem to, jak jsem se nevšiml, takže to dopadlo, dal mi to bez pokuty. A zajímalo by mě, jestli vám, kdo nás posloucháte, občanka platí, co tobě, Davide?
1: No tak já jsem se samozřejmě po tom, co jsem slyšel tuhle zprávu, kouknul na svůj doklad. Já mám platný do roku 2033, takže jsem v pohodě.
0: 2033. No a co vy, kolika lidem tak v České republice neplatí občanka?
1: No snažil jsem se najít nějaký oficiální údaj z ministerstva vnitra, ale nic se úplně nedá veřejně dohledat, ale údajně to jsou řádově desítky tisíc lidí, co mají propadlý občanský průkaz.
0: No takhle, nejlepší je vytáhnout šrajtofly, prekenici, podívat se tam na ten datum a zjistit, jestli vám náhodou občanka nekončí. Tak to je takový info a doporučení pro vás. Musím se a samozřejmě, jestli teďka berete do ruky ty občanky, tak k tomu vám bude hrát skvělá muzika. Vzpomeneš si, Eva Farná a Mirai na Hit Rádiu v 6 hodin 13 minut. Tak hezké ránko.

0: 6 hodin 19 minut, tohle je Loreen, Euforie na Hit Rádiu, dobré ráno. Pojďme do Číny. Čínská firma, dámy a pánové, pustila do prodeje humanoidního robota, který má, a teď pozor, kůži teplou na dotek. Mrká. Pozná taky 20 našich nálad. A když si připlatíme, tak ho můžou vyrobit z tváří naší oblíbené celebrity nebo třeba z tváří bývalého partnera.
1: Proč tváří bývalého partnera? Jako, aby jsme ho mohli profackovat, nebo?
0: No, a nebo třeba pokud se s tebou ten, napadá mě, partner rozešel a ty od toho partnera nechceš přijít, tak se ho můžeš prostě nějako vyrobit takhle na doma.
1: Máš představu, na kolik takový robot přijde?
0: Mám to tady přesně 3 mega. 3 miliony. Výrobce ale láká na to, že vás nikdy nezradí a že vás bude bezpodmínečně milovat. Takže otázka na vás, jo. Kdybyste měli zbytečný 3 miliony, pořídili byste si domů bionického člověka, bionického robota, co vypadá jako člověk? Co ty, Davide?
1: Já asi ne.
0: Dobře, jiná otázka. On teda stojí 3 miliony, neumí to vysát ani uvařit kafe, tak by mě zajímalo, k čemu byste ho nejvíc využívali.
1: Tak mě napadlo, že bych si vyrobil, nebo nechal vyrobit robota, který by vypadal jako já a chodil by za mě vysílat. Třeba už jsem robot.
0: To je dost možný. Hele, hřeješ, mrkáš, 20 nálad, to bychom tam asi našli taky. No! Zase nejlepší na robotovi za 3 miliony je to, že když tě naštve, tak ho prostě vytáhneš ze zásuvky. Lost Frequencies, Ellie Due, X Ambassadors, Back to You, další hity pro vás za malou chvíli. No a taky samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Máslo Vony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
4: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
5: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
6: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
8: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
9: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
11: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: potřebujete dětské kolo,
15: ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
14: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
15: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
14: Raskal
15: a Bíny.
14: A teď navíc se slevou 30%.
16: happysport.cz. Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
17: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: je dopravní omezení, na které můžete narazit. Pozor na Chrudimsku v obci Orel. Přímo na hlavním tahu probíhají opravy mostů.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: Soler, 6.31, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů a teď si dejte Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků. Hokejové mistrovství světa 2027 odstartuje pod širým nebem. Úvodní duel mezi Německem a Švýcarskem se odehraje na fotbalovém stadionu Schalke. Do arény se může vejít více než 60 tisíc diváků. První den Colors of Ostrava ovládli 21 Pilots. Na koncert amerického dua čekali před pódiem stovky fanoušků už několik hodin dopředu. Velký zájem byl i o vystoupení kapely Mirai nebo přenos semifinále fotbalového mistrovství světa.
0: Mm-hmm, takže fanoušci tam čekali několik hodin na 21 Pilots u pódia.
2: Já jsem dokonce viděl nějaký záběr, jak běží od toho turniketu k tomu pódiu, aby tam byli prostě co nejdřív.
0: Já to nechápu. To je za mě teda ulítlý a říkám si úplně zbytečný, přitom stačí poprosit. Jo, když se tam chceš dostat dopředu, tak se vás pardon, jenom procházím.
2: Takový máme nejradši, no.
0: Já tam mám přítelkyni, já jsem lékař, jo. Já jsem přesně ten, koho nesnášeli ve frontách na diskotékách. Já jsem nikdy nečekal, kamaráde. A ku podivu jsem nikdy nedostal do huby.
2: Mě zaujalo to, že se tam lidi šli podívat na fotbal. Víš, jakože vezmeš partnerku na koncert, zaplatíš za to spoustu peněz a pak si jako během kapel jakože odskočíš a jdeš se koukat na počus.
0: Já si myslím, že tam budou nalepení kluci od svých přítelkyň, který šli na Mirai.
2: Nebo tak.
0: Řekl, hele, uži si jahodu a uži si, když nemůžeš, já tady mám fočus.
2: Já jsem za 90 minut zpátky.
0: A vy si užijte Oasis, hezké ráno, zítra rádia.

0: 6.40, tohle je Hit Radio, taky Lady Gaga, Abracadabra. Máte datovou schránku a mohl bych ji vidět? Davide, ty máš datovku?
1: Je to tak.
0: Máš datovku. Kolik datovek?
1: No mám dvě, mám jednu jasně osobní a jednu podnikatelskou.
0: Jasně, no jo, aby ti nestačila jedna, že? Já mám teda taky vlastně dvě, ale to je jedno. A asi se všichni shodneme na tom, kdo máme datovou schránku, že symbolem čistý hruzy je, když nám přijde SMS-ka nebo e-mail, v datové schránce je nová zpráva.
1: Vždycky úplně poleje horko, pak na to kliknu a je tam třeba změna informací.
0: No nesmysl prostě. Jo, tak ty v tom nejlepším případě čekáš, že se jdeš sednout, už se loučíš jako s majetkem, infarkt instantně. A nebudu daleko od pravdy, že za poslední, nevím, 2-3 týdny těch infarktových stavů bylo několik. A to kvůli tomu, že schválně, jestli to víš, Davide. Jestli to čteš.
1: Mně akorát přišla nějaká notifikace, zatím jsem to neotvíral, opravdě.
0: No dobře, tak od toho jsem tady já, můžu vás uklidnit, jo. Je to jenom kvůli tomu, proč teďka v poslední době chodí spoustu datovek, tak ministerstvo vnitra s láskou oznamuje, že se mění doména z mojedatovka.cz na datovka.gov.cz. Takže už to můžete v klidu otevřít, jo.
1: Uf.
0: Jo, takže vy, kdo jste se báli zprávy v datovce za poslední dobu otevřít, my jsme to udělali za vás, je to naprosto v klidu. David už taky otevírá, je to v pořádku, jo.

0: Ani dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Hit Rádio. Denatura slaví páté narozeniny a

0: účastní daně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak točíme.
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
3: Stop!
4: Co?
3: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
3: Berem, díky.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Příjemně se bude.

0: topkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeší ho a je drobné pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.
3: Hit Radio.
2: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kouř z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: práci.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.
3: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě, běž

0: 7 hodin, tohle je čtvrteční Hit Radio a snídení u šampionu s vámi Michal a David, dobré ránko. Představte si, že pijete 8. pivko značky, kterou máte rádi, ale na konci večera můžete sednout za volant a legálně odjet domů.
1: Takhle, někteří to dělají už teď, ale nedoporučuje.
0: Nedoporučujeme to. Informace z internetu, v Česku startuje revoluce nealko nápojů, které díky nové technologii chutnají 100% jako originál. Díky technologii reverzní osmózy pivovary uvaří normální pivko a až na konci z něj vytáhnou alkohol, takže chuť zůstává stejná jako originál. A zároveň se teda otevírají první čistě nealkoholické bary a hitem se stávají i nealko destiláty. To je zajímavá informace.
1: Tak to jsem teda zvědavej.
0: To je zajímavý. Takhle, pivo jako bez alkoholu, co chutná jako pivo, je za mě super věc. Teďka, kdyby se třeba ještě dalo vymyslet, já nevím, bůček bez tuku, co chutná jako bůček, tak já budu spokojený. Jaký další, vlastně všechny věci, všechny neřesti by se daly dát udělat light, nebo jako neškodný, dalo by se říct.
1: Tak oni se o to pokoušej, ale ne vždycky se to úplně daří. Tak třeba čokoláda, kdyby byla.
0: Čokoláda, no jasně, co dál?
1: Třeba možná práce.
0: Práce,
1: kdyby se nemuselo pracovat.
0: Kdyby byla práce bez práce. No tak to už dáme tady, že?
1: To už existuje dávno.
0: To už je, to jsme už vymysleli. Jonas Blue, Jack and Jack.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: Viz fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Zatart. Opravdový elektrospecialista.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Případů boreliozy v Česku výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav letos za první pololetí eviduje přes 5000 případů. Za nárůstem je hlavně nový způsob hlášení od praktických lékařů, ale také delší sezóna klíšťat. Odborníci navíc upozorňují, že klíšťata ve městech bývají často více nakažená než ta v lesích. Lidé by proto neměli podceňovat ochranu ani při procházkách v parcích nebo na sídlištích. Čeští hasiči jsou připraveni pomáhat v Řecku. Tým dorazil ve středu večer na Peloponéský poloostrov. Od dnešního rána bude držet pohotovost v okolí města Patra. Oblast patří k místům s vysokým rizikem lesních požárů. Čeští hasiči jsou připraveni vyrazit k zásahu podle potřeby místních úřadů. VIP večírky na festivalu zřejmě poškodili Karlovarské centrum. Během instalace techniky pro jednu z akcí měly být poškozeny sloupy mlýnské kolonády. Společnost L'Oréal připustila pochybení dodavatele a slíbila převzít odpovědnost, pokud se škoda prokáže. Pronájem kolonády organizátorům vyjde zhruba na 250 000 korun za den. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Tohle rozhodně potěší odpůrce větrných elektráren a Trutnovsku se uleví. Větrník ve Studenci ani Starých Bukách pravděpodobně nevzniknou. Radnice návrh na zrušení akceleračních zón vítá, podle ní je důležitá ochrana krajiny i pohodlí lidí. Obnovitelné zdroje podporuje, ale nechce je stavět za každou cenu. 16. červenec nám nachystal ve východních Čechách polojasnou až oblačnou oblohu a na odpoledne nám zařídil přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 25 až 29 stupni Celsia.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli,

0: Tak jo, druhá hodina společného rána startuje, my jsme Michal a David, dobrý ránko.
1: Dobré ráno.
0: Mimochodem informace, se kterou dneska můžete třeba zamakrovat v práci, co je na dnešku speciálního je to, že před 42 lety byla naměřena nejnižší teplota na Zemi na ruské polární stanici Vostok.
1: Kolik to bylo?
0: Minus 89,2 stupňů. Tak to jen tak pro info, nicméně říkám si, že tam se asi s kolegy nehádali o ovladač od klimušky jako u vás v práci. Pojďme na muziku Kaskáda, tím startuje další hodina. Hezké ráno. Hit Radio Černá.

0: Tohle je tedy Swims, tohle je čtvrteční Hit Radio, 8 minut po 7, krásné ránko. Až budete příště nadávat, že vám spolujezdec kecá do řízení, nebo vám, nevím, ladí rádio, buďte rádi, že vám na krk nehází sarančata. Máme tady příběh u Hluboké nad Vltavou. O víkendu jeden opilec vypustil za jízdy z pytlíku roj kobylek přímo na řidiče a ten poslal auto přímo do mostku, jo, výsledek. Auto na odpis, 3 zranění. Jako, mě to přijde fakt geniální, jo. On seděl na zadních sedačkách, měl 2 promile v krvi a nenapadlo ho nic lepšího, než otevřít sáček se živýma sarančatama.
1: Tak třeba jeli na ryby a začal s přípravou.
0: No jasně, no. Jako, myslím si, že řidič spíš čekal, že na něj zezadu skočí šavle. Ne sarančata, ale jak říkáš, jeli třeba na ryby, anebo mě napadlo, jestli třeba se nestavovali ve Zverimexu, jo, já úplně vidím tu situaci, jak ten řidič říká tý posádce, říká, hele, já si tady potřebuji stavit prožrádlo pro Agami, jo, hele, tady to máš, podrž to a hlavně to neotvírej, ty vano.
1: Si předtím neměl dát 4 píva, no.
0: A už to bylo. Mě to přijde naprosto skvělý. Jako, hele, bourali, nikomu se nic tak nějak jako nestalo, takže příběh vlastně na vyprávění do hospody, možná do budoucna dobrý, jo. Ale napadá mě, co nejhoršího jste udělali vy během opilosti. Jestli jste měli nějaký, nebo nejhoršího, spíš nějaký jako nejbláznivější nápad. Davide, u tebe by se něco našlo?
1: Určitě by se něco našlo, ale já už si to nepamatuju.
0: A co si nepamatuju, to se nestalo. Výborně, tak my vás asi nepobavíme, ale vy, kdo nás sladíte, určitě ano. Věříme, že jste plni historek toho, co se vám přihodilo, když jste byli lehce ovíněni, dalo by se říct.
1: Podparou.
0: Jo? Podparou. Jakou blbost jste kdy udělali pod vlivem, tak to nás zajímá. Pojďte nás pobavit. A pobavit taky ostatní posluchače. Nahrajte nám to jako hlasovku na WhatsApp na 777 937 777 anebo nám to sem pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme další, tohle je Lenny

0: Tohle je Taylor Swift na Hit Radio, 8:45, vracíme se zpátky do víkendu. O víkendu se u Hluboké nad Vltavou bouralo, spolujezdec se 2 promile ze zadních sedaček vypustil z pytlíku sarančata, no a jak to dopadlo, víme, bouračka, 3 zranění, auto na odpis. No a ptali jsme se vás, jakou největší pitomost jste udělali pod vlivem a baví nás, že se přiznáváte takhle veřejně, přišlo od vás spoustu zpráv, tak je tady teda jedna od anonyma. Ahoj, opilý kamarád šel na toaletu a když se vracel, spletl si dveře a vlezl do postele místo k manželce k tchýni. Aj. Taky Lucie píše, krásné ráno, tak my byli pod parou a šli na vystřelovací kouly. Gumy popraskané, lidi se zhlukovali a čekali nejspíš, jestli ještě vydrží. Naštěstí vydrželi a my měli krásnou vzpomínku. Pak taky další anonym, čau, tak já v opilosti očesal policejní auto od zrcátek a antény. PS, bylo to v mládí. Ježiši.
1: Takže už je to promlčený, naštěstí.
0: Už to je promlčený, taky píše Lidka. Jednou poprvé a naposled, když mi bylo 17, jsem v opilosti přišla domů ze zábavy opila, dostala jsem od tačky facku a já jen poděkovala. A od té doby už vůbec nepiji. To píše Lidka. Tak jedna výchovná zafungovala. No taky tady máme několik hlasovek, pojďme třeba na tu od Jarky.
2: Ahojky moje milé rádio, co se týká těch účesů, tak já si vzpomínám, že já jsem normálně jednu dobu.
0: Jo, tak to je jiná hlasovka. Ale je to od Jarky pořád, tak.
2: Ahoj kluci, tak mě napadlo v opilosti, že si zahrajeme na slepou bábu a že teda začnu, že mi zavážou oči a že prostě jakoby já budu hledat. No, takže mi zavázali oči a já jsem slyšela nějaký hlasy prostě u takový zídky, to byla metr vysoká zeď, no a rozeběhla jsem se a poslepu jsem z té zdi prostě skočila do betonu. No, co vám budu povídat? Rozseklá palice, celá zedřená, ale nic mě v tu chvíli nebolelo, rozvázali mi oči, zasmáli jsme se tomu a mě už nikdy v životě taková blbost nenapadlo.
0: To je skvělý. Tak je tady hlasovka od Věry.
3: Dobré ráno. To jsme si takhle s jednou s kamarádkou vyrazili na Malorku. No a měli jsme takovej hezkej večer, samozřejmě jsme si něco dobrého dali, ale úplně jsme nebyli tak jako, že bychom nevěděli, co děláme. No a šli jsme kolem 12. zpátky na pokoje a nenapadlo nás nic jiného, než všem, kteří měli na klikách pověšené cedulky, takové to neuklízet, nechte nás spát, tak jsme to všem otočili na uklízet. Kamarádka mě u toho filmovala a fotila a nakonec z toho udělala video s podkresem hudby Růžový panter, takže to jsme se potom zasmáli.
0: Ježíš, to je skvělý. Já se tak trošku bojím, že to někdo použije na dovolený jako návod. Si to představ, že s vědomím toho, že jsi tam dal tu cedulku, jako nerušit, neuklízet, tak najednou ti tam klepe uklízečka a vidí tě tam třeba v negliže. No tak to je parádní. No tak my vám strašně děkujeme za vaše zprávy a hlasovky, samozřejmě přišlo jich mnohem víc. Nestihneme to všechno, nás to tady baví, my se to pročteme. A já bych tomu dodal asi jenom jedno, že... Prostě žijeme len raz a takovýhle hlouposti děláme prostě občas všichni, hlavně když to dobře dopadne. Tak Ego Robert Burian za malou chvíli pro vás tady na Hit Radio a taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, kde vás co ve čtvrtek ráno zdrží. Hezké ránko.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Hraná prohlídka, Stínohra i závěrečná uniková hra vtáhnou do příběhu děti i dospělé. Lanovka, bike park, horská kola, tříkolky i lanový park. Tak tohle všechno vás pro změnu čeká v Říčkách v Orlických horách.
1: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
5: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
6: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
8: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz prodejpalem.cz.
9: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz turbíny.cz.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
12: Ne, to je cyklopecka.
11: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
12: Cyklopecky.info.
11: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
12: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
11: Cyklopecky.info.
12: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
11: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Don't Worry. 7.32, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Karviná chce mít vlastní lázeňské oplatky. Město připravuje originální dezert, který bude k dostání v různých příchutích i v tvarech. Návštěvníci si budou moci vybrat například malinovou nebo citronovou variantu. Včera to bylo přesně 20 let, kdy byla spuštěna sociální síť Twitter, dneska známá jako X. Platforma odstartovala éru krátkých příspěvků a výrazně změnila způsob, jakým lidé sledují zprávy i komunikují. Dnes patří mezi nejvlivnější sociální sítě na světě. Zbytky od večeře nemusí být vždycky bezpečné. Odborníci upozorňují, že například pizza ponechaná příliš dlouho při pokojové teplotě může být zdrojem otravy jídlem. Důležité je proto zbytky co nejdříve uložit do lednice a před konzumací je důkladně ohřát.
0: Zajímavý, takže jak dlouho je dlouho mít odstátou pizzu?
2: No tak konkrétně ti to neřeknu, ale píšu tady do druhého dne.
0: Do druhého dne. Takhle, myslím si, že jsme v pohodě, my kdo milujeme pizzu, protože nikdy se nám nestalo, že by něco z pizzy zůstalo. Na tom se asi shodneme, že jo? Pojďme soutěžit. Rychlá pětka. Tento týden hrajete o poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky. Tak pokud máte zájem, pište, chci soutěžit na 777-937-777. A teď další muzika. Tohle jsou vynikající Coldplay a Beyoncé s vámi Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno.

0: tento týden máte možnost v rychlé pětce vyhrát poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky, funkční přírodní složení, které prochází dlouhým vývojem, 100% garance vrácení peněz v případě nespokojenosti, kosmetika vyvinutá odborníky a reálné výsledky na webu a sociálních sítích najdete na denatura.cz. Davide, otázka na tebe ještě nejdřív. Existuje kosmetika bez chemie?
1: Tak za normálních okolností bych řekl ano, ale poprosil jsi mě, ať řeknu ve vstupu ne, takže říkám ne.
0: Dobře, neexistuje, protože všechno kolem nás je chemie, včetně vody. Rozdíl je v tom, jaké látky používáme a proč. No a o poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura si zasoutěží Monika z Broumova. Moni, hezké ráno.
2: Ahoj, dobré ránko.
0: Dobré ránko, tak ty jsi napsala krásnou zprávu, i dnes byl plán jasný, vstát na budík a soutěžit, moje pubertální dcera s obří spotřebou kosmetiky na mě volá, mami už piš, máš dceru u sebe?
2: Nemám, dneska spí.
0: Dobře.
2: Protože měla kámošku u nás na noc a šli spát až v jednu, takže...
1: A uvíčili se v noci.
2: Neodlíčili, protože přiběhli zvenku a už jenom padli do postele, takže dneska to bylo výjimečně na prasáka.
0: No tak v tom případě budou teda potřebovat nějakou přírodní kosmetiku, no tak pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Moni, existuje kosmetika bez chemie, ano nebo ne?
2: No tak David říkal, že určitě ne.
0: Tak v tom případě neexistuje, protože všechno okolo nás je chemie. Pojďme na další otázku.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Moni, vyjmenuji 2 typy krémů, které dáváme na kůži, jakékoliv.
2: Tak hydratační, anti-age.
0: Parádní, parádní práce, opalovák třeba. Pojďme dál.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Má jedno lidské oko víc nebo míň než 100 řas?
2: Víc.
0: Jo, 150 až 240.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Moni, budeš vědět, co znamená pojem all inclusive?
2: Ježišmarja, jídlo celý den a
0: pití. Přesně. A poslední, 5. otázka, poslední, která tě dělí od výhry. Vyhrál letos nějaký Čech Wimbledon?
2: Asakra.
0: Máš 2 možnosti, ano nebo
1: začala
0: ano?
1: Začala si dobře, as.
0: A?
2: Ano.
0: Ano! Moni, ty jsi neskutečná, je to tvoje.
2: Jej, to bude mít rádost, až se zbudí.
0: Určitě. Poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatel přírodní kosmetiky, ten je tvůj. Jestli to dáš dceři, jestli vy to využijete společně, je to na vás, je to tvoje, moc gratulujeme.
2: No, asi si to rozdělíme. Já mám dneska narozeniny, teď jsem si to zasloužila,
0: Ježiš,
2: takže...
0: No tak super, takže 4 tisíce pro mamku a litr pro dceru, je to tak.
2: Tak
0: všechno nejlepší, Moni, k narozkám gratulujeme a zase někdy na Hit Rádiu ozvi se, budeme se těšit.
2: Jo, moc krát děkuju.
0: Ahoj.
2: Tak jo, mějte se, ahoj. Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hit Rádio.
4: Denatura slaví 5.

0: Pompej. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio minutu před 7:45. A pokud chystáte letos svatbu a ještě nevíte, kdo vám půjde za svědka, tak nemusí to být člověk. K tomu přidáme detaily podrobnosti za moment, vyrazíme na veselku, no a samozřejmě přibalíme i další muziku. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos, Human Being. No a vám, kdo nás posloucháte za volantem, řekneme, kde to ve čtvrtek ráno stojí, bude aktuální doprava. Tak počkejte na to, hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: kupte to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
7: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
8: Koupelny pro každého.
7: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové.
8: Koupelny pro každého.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
12: Haspel.cz.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Varování teď máme pro ty z vás, co jedou z Jaroměře směrem na Náchod. U Dolan je odstavené auto s defektem. Při projíždění tam proto určitě sundejte nohu z plynu.
15: Housebrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
16: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Marco Santos, Human Being. Tohle je čtvrteční Hit Radio, snídaně šampionů v 7.56. S vámi Michal Knip, David Jošt. Přejeme fantastické ráno a nás by zajímalo, jestli letos chystáte svatbu a jestli už máte svědka. Jo, takhle, kdo se tady ve studiu bude vdávat, teda ženit, nebo nevím, jak to máte, je David. Davide, máš svědka?
1: Ano.
0: A kdo je tvůj svědek?
1: Je to můj kamarád Honza.
0: Já teda jsem to ještě neřešil, že bych se ženil, ale taky jsem si říkal, že bude velký dilema, velký rozhodování mezi dvěma kamarádama, nejlepšíma, protože já mám dva, jo, a jsou postavený na stejno. A teďka, koho vybrat, je vlastně výhoda být vůbec jako svědkem, nebo je lepší si tu svatbu užít jako normálně host? Co myslíš?
1: No tak ten svědek by měl mít jistou zodpovědnost za to, jak ta svatba probíhá, takže kdybych si mohl vybrat, tak radši svědkem nebýt.
0: Svědkem nebýt, dobře, dobře. Tak nicméně, kdo svědka třeba ještě nemáte, kdo se nemůžete rozhodnout, tak vám může svědčit pes. Je to teda v Ekvádoru, tam na to přijali zákon, jo, takže pokud byste chtěli mít za svědka vašeho psa, tak je potřeba odletět do Ekvádoru, takže ta svatba se trošku prodraží, pokud tam vezmete celou familii a je vás hodně. Ale jaký to má výhody? Jaký to může mít výhody, pokud by byl za svědka pes?
1: No tak výhody zejména finanční, nemusíte nikomu nic platit.
0: Jasně, asi se tam taky nezleje pod obraz, že jo? A co další? Akorát třeba hrozí, jakože by třeba nevěstě počural šaty, že jo, během obřadu, jo? Takže, tak, že o tom přemýšlím, jako Ekvádor dobrý, ale svoji svatbu někdy v budoucnu asi zvládnu s kámošem, který se mi tam zleje pod obraz a bude to OK.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
5: Já bych koupil rákosku.
6: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz. Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
9: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty znovu výrazně zdraží. Od čtvrtka stoupne maximální cena benzínu na 42 korun a 21 haléřů za litr. Nafta podraží ještě výrazněji a po více než měsíci se vrátí nad hranici 40 korun. Státní cenové stropy skončí už na konci týdne. Analytici očekávají, že ceny paliv pak mohou růst i nadále. Nájmy ve velkých městech dál rostou, nejdráž se bydlí v Praze, kde nájem za byt 3 plus KK vychází v průměru na téměř 33 tisíc korun měsíčně. Výrazně zdražilo také Brno, Plzeň nebo Ostrava. Podle odborníků je navíc vlastní bydlení na hypotéku stále citelně dražší než nájem. Nejlevnější nájmy zůstávají v Ostravě a Olomouci. Pozor na falešné investice na internetu. Důchodkyně z Karlovarska uvěřila údajnému investičnímu poradci a přišla o 250 000 korun. Podvodník jí sliboval vysoké zhodnocení peněz, místo toho jí vybral účet. Policie případ vyšetřuje jako podvod. Lidé by podle kriminalistů nikdy neměli posílat peníze neznámým investorům. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Pardubický sportovní Gimpl se chystá na velkou proměnu za 37 milionů korun. Sportovci dostanou novou halu, lepší zázemí i hřiště, kde se bude makat naplno za každého počasí. Nový areál má být místem pro ještě lepší tréninky už od konce příštího roku. No a ještě si tady na Černéhoře dáme scénář meteorologů. Polojasno až oblačno dopoledne, ve východních Čechách odpoledne místy přehánky a bouřky. No a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Takový bude čtvrtek právě u nás na východě Čech.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku

0: 8 hodin, minuta k tomu, tohle je čtvrteční Hit Radio a snídaně šampionů, s vámi Michal a David, přejeme hezké ránko.
1: Ahoj.
0: Ahoj, dneska začíná největší rock metalová událost v České republice, ve Vizovicích u Zlína Master of Rock. Tak vy, kdo do Vizovic na pořádný rock míříte, užívejte. No a my si tady na Hit Radio dáme to, na co jste zvyklí, samozřejmě kvalitní popíček. Katy Perry, Last Friday Night, tak hezké ráno.
2: Hit Radio Černá Hora. Sněhový servis.

Active Sport Jaroměř. Vše pro zimní sporty. Kompletní vybavení do hor i pro volný čas. www.activesport.cz.

0: Tamlinin, Hit Radio, 9 minut po 8. Dobré ráno. Dlouho očekávaný filmový svátek roku je tu, dámy a pánové, právě dnes jde do kin Nolanova nová pecka Odyssea s Tomem Hollandem v hlavní roli. No a ještě než se to dostalo oficiálně do kin, tak tenhle biják má hned na krku skandál. Prý tam hraje málo etnických Řeků a málo Černochů.
1: Já ještě jenom tak pro zajímavost dodám, že na ČSFD má ten film zatím 61%, což není nic moc.
0: Není nic moc, ale tak oni to hodnotili lidi, kteří byli na předpremiéře, což jsou většinou filmoví kritici, takže ono většinou pak hned po tom prvním dnu, jakmile to vejde do kin, tak ta procenta vzrostou, takže se necháme překvapit. Já si ale říkám, jestli to s tou hyperkorektností už trochu nepřeháníme, jo. Se bude v dalších, třeba další Odise zkoumat rodokmen o tři kolena zpátky, kdo měl jaký DNA. Já ti nevím, no, ale říkám si, spoustu filmů z 90. 80. by vlastně dneska kvůli nějaký tady té korektnosti vůbec nemělo jako šanci projít do kin, jo?
1: Nebo třeba
0: pořady Česká soda. Už v dnešní době by asi nebylo možné promítat televizi. No tak vy, kdo vyrazíte na Odysseu, klidně nám můžete, pokud vyrážíte dneska, klidně nám můžete dát vědět. My se o tom vlastně zítra můžeme pobavit. Jo? Takže zjistíme, kdo jste na Odysseu byl, jaké jsou ty dojmy toho klasického českého diváka.
1: No a co si teďka na Hit Rádiu v rámci korektnosti zahrajeme?
0: V rámci naprosté korektnosti to bude jeden kluk z Japonska a tři Češi.
1: Pojďme na to.
0: Pojďme na to. Miraj, oči, hezky.

0: Nedali byste si jahody se smetanou, co? Jen tak na chuť.
1: Aha, aha.
0: Posloucháte Hit Radio, 8 hodin 17 minut. Proč se na to ptáme, proč se o tom bavíme? Protože jahody se smetanou si užijete vy, kdo jste z, nebo máte namířeno do Přerova. Tady se totiž dnes bude slavit wimbledonské vítězství Lindy Noskové, kam osobně dorazí. A pro prvních 300 lidí se budou rozdávat tradiční jahody se smetanou a pozor, úplně zadarmo.
1: Předpokládám, že zmizí hodně rychle.
0: No takhle, jako 300 porcí jahod pro zadáčů pro celé město. To zní vlastně jako takový dobrý sociální experiment na téma rychlost lidského běhu, jo.
1: Už tam nejspíš čekají.
0: Přerov, tyjo, škoda, že to máme odsud z Prahy tak daleko do Přerova, že se tam dneska nechystám, protože jahody se smetanou a vidět hlavně wimbledonskou královnu Lindu Noskovou, no tak ježišmarja. Tak vy, kdo jste z Přerova, nebo to máte do Přerova kousek, tak informace pro vás, že dnes po 18. hodině začne autogramiáda a zahraje tam taky kapela Opět a Radeček, koncert pro Lindu. No tak vy, kdo vyrážíte, užijte si to a přejeme rychlý nohy, ať ukořistíte alespoň jedny jahody se smetanou.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Tak točíme.
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splněj vám tu každej sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
4: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
5: Ahoj lásko, dneska máme rande, nezapomněl jsi?
6: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura, dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
5: To bude slast.
7: Přesně tak jsem to plánoval.
8: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: dětí. Kalskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skansen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum CZ.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
3: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace teď hlásí dálnice D35. Nehoda se stala na kilometru 198 u Svitav směrem na Litomyšl. Osobák tam najel do svodidel, tak si tam dávejte pozor.
10: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
11: Hit Radio Černá Hora.

0: 8.29, Hit Radio, Alex Warren, taky David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Praha je o krok blíž k nejvyšší budově v Česku. Mrakodrap Top Tower v Nových Butovicích získal stavební povolení. Stavba vysoká 126 metrů s ikonickou konstrukcí od Davida Černého má po dokončení překonat všechny dosavadní české výškové budovy. Tragédie na Mont Blancu si vyžádala životy dvou českých horolezců. Nehoda se stala nedaleko vrcholu nejvyšší hory Alp. Třetí člen české výpravy přežil a se zraněními skončil v nemocnici. Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků.
0: Si myslím, že nejhorší v dnešní době je, že máš spoustu možností na výběr, spoustu kanálů, spoustu možností a pak ve finále nevíš, na co se podívat. To není jak dřív, že?
2: Zlatý starý časy, to byly jednička, dvojka, na trojce byla Nová Prima a tím to haslo.
0: Zlatý 90. No počkej, ideálně, jako co mě vždycky jako malýho rozčilovalo a může za to možná moje OCD, když jsme přišli někomu na návštěvu a na ovladači měl Primu třeba na jedničce, no to byla svatokrádež normálně.
2: Prima je vždycky čtyřka.
0: Jednička byla jednička, dvojka ČT2, trojka Nová, čtyřka Prima, ne?
2: Hotovo.
0: No, dneska máš prostě tolik podprogramů, že už by tě na to ani nestačilo ovladač, no. Tak my v téhle historii zůstaneme. Z 90. Třeba NSYNC, Bye Bye Bye. A to je vlastně písnička pro tebe, Davide.
2: Ono těch kapel taky tehdy tolik nebylo a nebylo moc čeho vybírat.
0: To je vlastně písnička pro tebe, Davide. Bye Bye Bye. Ještě jednou.
2: Bye Bye.
0: Tak pojďme do 90. Davide, těším se zítra a vy si užijte, tohleto je srdcovka, kterou jsme vybrali tady s Davidem a připomínám, že srdcovky opět hrajeme mezi 12. a 13. 5 plus 1, kterou si vyberete vy.

0: a Iselin Solheim Sing Me to Sleep. Letošní dovča v Indii. Pokud se chystáte se svou drahou polovičkou vyrazit do Indie, takzvaně na divoko, tak se musíte připravit na ubytovací šok. Mnoho místních hotelů totiž striktně odmítá ubytovat nesezdané v páry v jednom pokoji, protože to místní, hodně konzervativní společnost často vnímá až skoro na úrovni prostituce. Jo? Tak si představte, že si po 14-hodinovém letu chcete dát sprchu a jít se lehnout, ale recepční na vás kouká, jako byste tam vedli nelegální nevěstěnec, protože prostě v pase nemáte stejný příjmení. To jsou věci, co? No tak, jiný kraj, jiný mrav, takže z toho vychází, že falešnej snubák se vlastně v Indii stává povinnou cestovní výbavou hnedka vedle Endiaronu. International Love, no to nám jde hezky na ruku. Pitbull, Chris Brown, Za moment tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
4: Mikelandie je v Polsku?
3: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
4: To zní skvěle.
3: Taky 50-metrovou ninja překážkou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
4: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
5: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
8: Jedinečná akce v Petě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
9: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny teď.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

Dnešní Krištof a Dominika Aládžia, Půlnoční hřích v 8 hodin 50 minut. S vámi Hit Radio, taky Michal, přeju fantastické čtvrteční ráno. A mám na vás otázečku. Už jste se zapojili do soutěže o poukaz na nákup outdoorového vybavení? Terapie venkem s 4Camping, Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení 4Camping vyhlašují a ordinují právě terapii venkem. Když nám napíšete vzpomínky, historky na téma

0: od Šimona. Ten píše: zdravím vás, Hit Radio, když jsem poslouchal příběhy z vaření, řekl jsem si, že i já přispiju. Odmala chodíme na vandry a máme prochozenou značnou část naší republiky. Poslední den na vandru jsme se utábořili v tramské osadě a přemýšleli jsme, co si uvaříme. Jelikož jsme měli jen zbytek těstovin a pár pytlíků cukru, nakonec jsme ještě kolem osady natrhali borůvky, maliny a nakrájeli zbylé meruňky a udělali si takové sladké těstoviny. Když to bylo hotové, tak jsme chtěli kotlík sundat z ohně a co se nestalo, když jsme to klackem zvedli z háku, tak se kotlík překlopil a byly to sladké těstoviny s jehličím a kamínky. Teď se tomu jenom smějeme a radši sebou balíme vždy i silnější pracovní rukavice. Mějte se hezky, Šimon. Tak Šimone, my děkujeme za tenhle příběh. No a jak bylo řečeno, tak i váš příběh vám může vyhrát poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a Highpoint v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. My už v zítřejší snídaní šampionů vybereme jeden příběh a může to být právě ten váš. Komplet detaily na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší forcamping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: Tak zítřejší vstávání zvládneme spolu, budu rád, když se mezi 6 a 9 stavíte, tak se těším. Pa!
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a máme hlášeno hned několik nehod. Na trase z Hradce Králové na Vysoké Mýto u Týništka se srazila dvě osobní auta. Počítejte tady s omezením. Také ve Svitavách v ulici Richarda Cloudy na křižovatce s Dimitrybovou se střetlo osobní s nákladním autem. Počítejte také s omezením. Ještě na Chrudimsku v Přebylově bouralo osobní auto a na Pardubicku ve Svinčanech se střetla dvě osobní auta, takže pozor na to. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
2: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Letní slavy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
7: Když zábava,
6: tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Už tam budem, nech toho!
9: Raději už tam bude.
10: Přestaň! Je mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
13: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Festivaly Hrady.cz přiláká v pátek a v sobotu tisíce hudebních fanoušků a i letos všechno pojede bez hotovosti. Platit se bude pouze přes NFC náramek, dobijete ho v aplikaci anebo přímo na místě. Po festivalu se zbylé peníze pošlete zpátky na účet. Do areálu nesmí vlastní pití, psy ani sklo a parkovat se bude jen na vyhrazených místech. Přespat můžete ve Stanovém městečku a nebo placeném VIP kempu. Ostrov na Chrudimsku teď zažívá pořádný dopravní nápor. Starosta Pavel Malý upozorňuje, že kvůli svedení dopravy z D35 je v obci víc aut, kamionů i hluku. V obci je jeden přechod, na jedné straně dětské hřiště, na druhé obchod. Úleva přijde 24. srpna, kdy se otevře nový úsek dálnice a provoz se z části vrátí do normálu. Rozdílné informace teď přicházejí z oblasti Antálie od turistů z Turecka. Někteří popisují šok a tvrdí, že místo průzračného moře narazili na odpad, plasty a dokonce fekálie. Jiní se ale vracejí nadšení, hlásí čistou vodu a dovolenou bez jediné komplikace.
14: Hani, kde je to Antálie?
13: Tak děkuju, Jani, seš kámoška, díky moc, jdeme dál.
15: Fotbalový servis.
16: Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Albion poslal v Atlantě do vedení v 55. minutě Anthony Gordon. Jeho Američané ale otočili skóre v závěru po dvou asistencích Lionela Messiho. Nejprve srovnal Enzo Fernandez a ve druhé minutě nastavení rozhodl Lautaro Martinez. Argentina zvládla i 6. semifinále, do kterého se probojovala a v neděli v 21 hodin našeho času v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o čtvrtý titul mistrů světa. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast.
13: Tak ani dneska to na opalovačku úplně nevypadá. Ještě dopoledne čekáme přehaňky, jako třeba teď kolem Nového Bydžova. Lokálně budou i bouřky. Postupně odpoledne budou ustávat, no a teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
12: Hit Radio Černá Hora.
14: A teď 2 minuty po 9 začíná čtvrteční dopolední drive, u kterého je s vámi Jana Šimurdová. Já se už na vás těšila. Jela jsem autem a říkala jsem si, s kým pak z vás si budu zase psát, protože je to pokaždé příjemné zpestření během vysílání. A abych vám dneska dala zase důvod, proč napsat, tak dáme téma Muži a jejich největší strach na začátku vztahu. No, jsem zvědavá, kam až se dostaneme.

Šlágra a ty největší hity pro vás každý den, ať už děláte cokoliv. A z čeho byste řekli, že vy muži máte na začátku vztahu největší strach? Podle odborníků je to buď, že jste si špatně vybrali, nebo ze ztráty nezávislosti, nebo taky strach z toho, že nejste dost dobří, a nebo ještě, abyste dokázali tu vaši princeznu udělat šťastnou. No, a teď tu o popelce. Ne, to je sranda. Co mě na tom celé ale pobavilo, že pod článkem, jo, z čeho mají muži největší strach na začátku vztahu, je hned anketa k tomu tématu. A tam nejvíc hlasů získal strach ze ztráty svobody, anebo že na vás čeká někde lepší. Takže chlapi, pojďme to rozhodnout. Jak to teda vlastně máte? Z čeho máte na začátku vztahu největší strach? Pojďme tomu dát pohled i nás žen, co si myslíme, že by to mohlo být. Pište nebo posílejte vzkazy na 601 292 464. No a já už se těším.

0: součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: Vánočním playlistu na Hitrádiu Černá Hora. No a na naši dopravní linku 800 110 jste poslali vzkaz.
1: Ahoj Černohoráci, teď Česticema to stojí, je tady docela dlouhá fronta typu tak 300-400 metrů, dělejte nový asfalt, tak hodně trpělivosti, mějte se pěkně.
0: Tak s tím počítejte, jinak díky moc a všem řidičům šťastnou cestu. A já se vrátím k tématu. Začátkem této hodiny jsem totiž otevřela téma, z čeho mají muži největší strach na začátku vztahu. A přišla mi na náš WhatsApp zpráva od Dana. Ahoj, tak já měl vždycky největší strach na začátku z toho, jaké to bude, až se vyslíkneme. Ahoj, Dan. No tak, Dane, díky za odvážnou zprávu. V podstatě ruku na srdce, kolik z vás to tak má jako Dan. Na 601 292 464 mi dál posílejte vaše zprávy nebo hlasovky s odpovědí na téma, z čeho mají muži na začátku vztahu největší strach. No a po muzice se k tomu vrátíme a vaše odpovědi dáme do éteru. Tady na Hitrádiu Černá Hora.
2: WhatsApp Hitrádia Černá Hora. 601 292 464. Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: jen tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora, CZ.
1: Letchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
0: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
4: Západ slunce, střecha Futura a pohyb, který pomáhá. Každé úterý a čtvrtek po celé léto vás zveme na večerní cvičení pod širým nebem. Letní energie s dobrým skutkem k sobě patří. Futurum Hradec. Spojte příjemné s příjemným.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
8: Plus krkonošská příroda.
7: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
8: A volný vstup do lázeňského wellness.
7: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
9: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
10: Prosecco přesně v italském stylu?
11: To je Mionetto.
10: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
11: Mionetto.
10: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
11: Mionetto.
10: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
11: Mionetto. Víc než jen prosecco.
12: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Vony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.

0: Ladíte Hit Rádio Černá Hora a já se vás ptám tuhle hodinku, z čeho máte vy muži na začátku vztahu největší strach? Přišlo mi od vás spousty zpráv a taky jedna hlasovka.
1: Ahoj, já mám strach, že když přijdu na první návštěvu, tak se po zemi budou válet špinavý ponožky a spodní prádlo a v rohu bude ležet cucky prachu.
0: Já doufám, že to nikoho snad nepohoršilo, ale prosím vás, já když to slyšela poprvé, tak jsem měla co dělat, abych se tady vůbec srovnala, přestala se smát, jako tohle mě úplně dostalo. Cucky prachu. Tak co tam máme dál? Napsal Mirek z Hradce Králové. Za mě je to jednoznačně ztráta svobody. Na začátku se strašně bojím té věty, co budeme dělat o víkendu. Bojím se, že už si s klukama nezajdu na fotbal, aniž by z toho nebyla tichá domácnost. Dál píše Petr, bojím se, že se z té milé usměvavé holky po pár týdnech vyklube generál, který mi začne organizovat i to, na co mám chuť a co bych měl dělat. Taky napsala Veronika, podle mě mají největší strach muži, asi, myslí Verča, že jo, největší strach z toho, že je vezmeme nakupovat, proto tohle dělám zásadně bez chlapa. Taky napsala Klára, muži se nejvíc bojí toho, že potkají našeho tatínka, ten můj měří 2 metry, váží metrák a rád každého zaměstná prací. Takže to jsme měli vaše odpovědi k dotazu, z čeho mají muži na začátku vztahu největší strach. Tak chlapi, nemáte to jednoduché, to se musí nechat. Ostatně my ženy také ne, tak se snad shodneme, že si nebudeme přitěžovat. No a odlehčíme aktuální atmosféru, že vysajeme jednak cucky prachu v koutě, jak bylo od vás ve vzkazu, a pustíme další muziku na Hit Rádiu Černá Hora. Totální pohoda.

Tři čtvrtě na deset posloucháte dopolední drive s Janou Šimurdovou na Hitrádiu Černá Hora a kdo chcete vstupenky na festival Hrady.cz, který začíná už zítra, tak na náš WhatsApp posílejte vaše šílené story z festňáku a buďte s námi i krátce po desáté, protože to vám k tomu ještě povím více. Před námi do konce deváté ještě na Hitrádiu Černá Hora Pink nebo Miles Smith. Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny.

0: ke snídani šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
5: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
6: Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci.
3: www.folklor.cz.
2: Podporuje Sár Gumiček.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
6: Ne, to je cyklopecka.
5: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
6: Cyklopecky.info.
5: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
6: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
5: Cyklopecky.info.
6: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
5: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio, tady bude jen pr-

0: Na Hit Rádiu Černá Hora dohrál Miles Smith a my už máme od vás zprávy, jak to vypadá na silnicích. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pojďme začít hlasovkou.
1: Zdravím, zrovna vidím, spustí na Lipchavě, dejte si pozor, pod domovem důchodců, stojí policajti, hezde.
0: Díky moc za zprávu, také nám hlásíte nehody, a to na trase z Hradce Králové na Vysoké Mýto u Týništka, tady se srazila dvě osobní auta, takže počítejte s omezením, a ještě na Chrudimsku v Přibylově, tady bouralo osobní auto, takže projedete také s omezením. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Motorkáři se sjedou už tuhle sobotu na polygon do Vysokého Mýta. Koná se tady akce Učme se přežít pod dohledem policie České republiky a zkušených instruktorů. Motorkáři vyzkouší krizové situace, zatáčky i brzdění. Na polygonu můžou nabrat rychlost až 150 km v hodině. Střední škola technická ve Vysokém Mýtě reaguje na kritiku inspekce kvůli problémům ve vedení školy. Přibude ombudsman, žákovský parlament i etický kodex. Studenti dostanou větší prostor mluvit do dění. Kraj zatím ředitelku podržel a bude sledovat, jestli změny zlepší atmosféru mezi žáky a učiteli. Dolní stanice Lanovky na Sněžku prochází největší proměnou od jejího otevření. Za asi 10 milionů korun vzniká nová expozice o největší české hoře. A modernizovaly se také toalety a je tady i další novinka, a to kuličková dráha. Dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France, která odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicourt, bude nejspíš poslední příležitostí pro sportéry. Peloton čekají na 180 kilometrech tři vrchařské prémie čtvrté kategorie. V čele průběžné klasifikace má Tadej Pogačar i nadále více než 3,5-minutový náskok před druhým Dánem Jonasem Vingegaardem. V tuhle chvíli by nemělo ve východních Čechách nikde pršet podle radaru. Dál bude polojasno až oblačno a teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Desátá je tady, s ní taky pokračující dopolední drive na Hit Radio Černá Hora, protože je dneska 16. července, tak už zítra nám startuje na Kunětické hoře dvoudenní festiák Hrady.cz, na který máme pro vás lístky. Za malou chvilku po muzice si k tomu povíme více, no jak třeba lístky od nás získat. Já jsem Jana Šimurdová, přeji vám pohodový čtvrtek a už za moment další muzika.

601 292 4664, váš šílený zážitek z festivalu. A pozor, i když jste třeba nikdy nebyli na žádném festiáku a hrozně byste chtěli, tak i vy máte šanci. Za chvilku pochopíte díky zprávě od posluchačky Vlasty, která včera vyhrála právě vstupenky. Tedy teď přečtu, co Vlasta napsala. Na festivalu jsem sice nikdy nebyla, moc bych chtěla vzít ale přítele, v závorce. Stejně na jeden nikdy nezapomenu. Celý víkend lilo jako z konve a já měla noční na pokladně v Tesku v Hradci Králové, protože jsme byli široko daleko jediný větší obchod. Proudili k nám promočení festivaloví návštěvníci. Alko, nealko, jídlo, pláštěnky, deštníky, holinky a za chvíli už nebylo co prodávat. Fronta nekončila celou noc a já se nezastavila ani na minutu. Myslím, že největší radost festivalu tehdy neměli pořadatelé, ale vedení Teska. Zdravím, Vlasta. Tak to je tedy další výherní zpráva, která nám přišla od Vlasty a která s přítelem poputuje na Hrady.cz. No a kdo bude další? To se dozvíme v dnešní odpolední show od 15. Váš šílený zážitek na festiáku posílejte na 601 292 464.

0: a s námi si můžete společný čas s dětmi užít ještě více a prakticky vás to nebude nic stát, protože od nás získáte rodinné vstupné do Fine Parku v Chlumce nad Cidlinou, kde je spousty atrakcí a zábavy pro celou rodinu, a to ještě dnes a zítra. Stačí sledovat náš Facebook Hit Radio Černá Hora a napsat komentář pod příspěvek, s kým a proč byste navštívili Fine Park, jako třeba tady Lenka. Jak jinak, než že bych vzala své ratolesti, taková odměna za celoroční zlobení. Maminka a možná i tatínek si taky zařádí na nějaké atrakci. No, to je to, co děti baví nejvíc, když se přidá mamka s taťkou. Takže Leni, držím pěsti a ještě stále máte možnost i vy ostatní získat rodinné vstupné do Fine Parku. Více na našem Facebooku Hit Radio Černá Hora.
1: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
7: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
8: For Camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For Camping. Venku je nám krásně.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.

0: 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz.

Mario Černá Hora, a teď si představte situaci. Najdete někde na chodníku nebo na lavičce, to je jedno, nějakou luxusní tašku a v té tašce hodně velký obnos peněz. Necháte to ležet, nebo to odnesete na policejní stanici, a nebo si to vezmete. Tak ta poslední možnost je sice velmi lákavá, ale ty problémy za to nestojí, že? No ale pozor, spousta z nás to láká taky odnést na policejní stanici, což jako by mělo být ta nejlepší možnost, že jo, ta správná. Jenže, co když se stane situace, že se najdou teda ti majitelé a ti vás osočí, že něco ještě chybí. Těžký, co? Čeští turisti takto v Chorvatsku našli tašku značky Louis Vuitton a v té byl asi tak 1 000 000 korun. Jo, když tu tašku předali na té policejní stanici, tak skončili ve vězení. Proč? No, protože majitel zjistil, že mu prý chybí ještě nějakých 150 tisíc korun, co teda mělo být údajně také v té tašce. No, teď, jak to je, že jo? Každopádně do takové situace se dostat určitě nikdo nechcete, takže až uvidíte nějakou tašku někde ležet, co uděláte? Nezapomeňme, že jo, že už všude možně jsou pouliční městské kamery. Tak budeme doufat, co se českých turistů týká, že spravedlnost zvítězí. A teď si pojďme společně užít další muziku na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Fajnové čtvrteční dopoledne s Itráriem Černá Hora. Sice nám dohrála kapela hodiny, já se vás ale zeptám, milujete činasky? Mám pro vás další dobrou zprávu. Naši moderátoři Ondra Novotný s Petrem Ticháčkem pro vás urvali dvě VIP vstupenky na činasky do Trutnova už tuhle sobotu. Jak vstupenky vyhrát? Tak to kluci vymyslí během dnešní jejich odpolední show, tak buďte s námi mezi 15. a 18. a dostaňte se na činasky s Hitráriem Černá Hora úplně zadarmo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně. Showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen. Tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem. Díky.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Zubří u Vsetína bez koruny za 6 390 000. Pozemek k bydlení v Choťánkách u Nymburka za 4 350 000. Byt 1+1 v Liberci za 3 995 000. Rodinný dům ve Zlonicích u Kladna za 5 690 000. A stavební parcela v Choťánkách u Nymburka za 4,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
8: Ekokom. Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
9: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
10: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
11: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
13: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.

0: Je passe si je t'aime. No, a je tady doprava, nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, na dálnici D11 poblíž Hradce Králové v úseku mezi 90. a 81. kilometrem směrem od Jaroměře na Prahu. Tady u krajnice probíhá údržba zeleně. No a něco podobného také na trase z Moravské Třebové na Mohelnici za Linharticemi. Tady v pravém pruhu probíhají práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum.cz.
7: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: On air.
0: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Už tuhle sobotu se ve Vysokém Mýtě potkají motorkáři s policií. Pod dohledem instruktorů se vyzkouší krizové situace, brždění i zatáčky. Přímo na polygonu až při rychlosti 150 km v hodině. Akce Učme se přežít nabídne trénink, zážitky a dovednosti, které můžou jednou zachránit život. Mezi Hradcem Králové a Týništěm na Torlicí bude dvoukolejná železniční trať. Správa železnic chystá modernizaci trati za skoro 8 miliard korun. Ta přinese vyšší rychlost i nová nástupiště. Stavba by měla začít v příštím roce a zlepší kapacitu i spolehlivost železničního spojení. No a teď na Černé hoře jeden tip na netradiční zážitek na tuhle sobotu. Zveme vás na Dolní Moravu.
10: Už tuto sobotu vás čeká magicky osvětlená stezka v oblacích, noční procházka po visutém mostě Skybridge 721 a pozorování nočního nebe z hvězd. Zdáři. Pro děti je připraveno mobilní planetárium a animační program magickou stezkou ke hvězdám. A přímo pod stezkou v oblacích si užijete také živou hudbu v panorama restauraci Skalka.
9: Tak díky za info, tolik Šárka Braunerová. Šok z Tour de France, jedna z největších hvězd už plánuje konec kariéry. Mats Pedersen září na letošní tour, přesto už ve 30 letech přemýšlí o rozlučce s profesionálním pelotonem. Dánský šampion chce naposledy závodit před domácími fanoušky, a to na mistrovství světa v Kodani v roce 2029. Tak jestli nakoupálko, tak teď. V dohledu žádný přehánky na východě Čech, máme příjemně, polojasno až oblačno a teploty se nám ženou pomalu k 25 stupňům. Maximum pro odpoledne bude 30.
8: Hit Radio Černá Hora.
11: Minutka po 11. Tak komu kručí už v bříšku? Kdyby vás to zajímalo, v Hradci Králové u Oby bude brzo nový Burger King. Do té doby to jistí krabičky z domu nebo něco v blízkosti vaší práce. Každopádně snad nikdo nebudete teď hlady, přeji všem dobrou chuť a před námi je další poslední hodina dnešního čtvrtečního dopoledne a také muzika. Za moment Olga Lounová.

0: Ward.
1: Letní jízda Hit Rádia Černá Hora,
0: která dorazí za vámi na koupaliště, snad doufáme velmi brzo, kdy a kde to bude, tak to zveřejníme také na našem webu hitradio.černahora.cz. Co je ale také fajn vědět, že vás čeká spousty soutěží o super ceny, které mají pro vás naši partneři letní jízdy. Rozdáme úplně všechno, takže nebojte. Třeba takové Emado myslí na vaše školáky a tak máme pro vás kvalitní výbavu do školy, jako jsou třeba batohy a další, což se bude za měsíc a půl hodit, je to tak. Nebo můžete získat od cukrárny Pink Roses sladké potěšení a já musím říct, že v Pink Roses už jsem byla několikrát a je to strašně dobrý. Samozřejmě nejen to, máme toho pro vás spousty dalšího, co ale už nezvládneme, je výbava, kterou máme na koupák každý prostě jinou. Někomu z vás stačí krém, ručník, plavky, někdo potřebuje teplou, tvé brýle, někdo časopis a pletení, co? Bez čeho byste na koupák nevyrazili a proč? Plavky, ty jsou jasné. A co dál? Schválně napište mi na to odpověď na 601-292-464, co je vaše must have na koupaliště?
1: Před sluncem

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora dohrál Luis Capaldi a Forget Me. V překladu Zapomeň na mě, což se naštěstí úplně nestalo. Před pár minutami jsem se vás zeptala, co je vaše nutnost mít sebou na koupák, a napsala mi Jana. Zdravím, tak pro mě je nutnost mít sebou knížku, protože na dece úvody je pro mě jediná příležitost si něco přečíst. Já s tebou, Jani, naprosto souhlasím. Taky napsal Zbyněk, srandista, peníze, jinak se u vchodu můžu otočit. Ještě napsala Vlaďka, ahoj, tak já na koupaliště chodím zásadně už jen s dětmi, takže naše nepostradatelná věc s sebou je svačina. Napsala pomlčka, hodně svačiny. Ano, lidi jste skvělí, já vám moc děkuju za zprávy, které jste poslali na náš WhatsApp Hit Rádia Černá Hora. A jestli dneska pádíte někam na koupák, tak vám přeji, ať nic z vašich důležitých věcí nezapomenete.
1: Před sluncem tě ochrání.

0: hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štíl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
1: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Díky, že i teď ladíte Hit Radio Černá Hora, s vámi je dopolední drive a Jana Šimurdová a všichni, kdo máte bazén aspoň několikátým rokem, tak pokud jste někam odjeli a vrátili se za pár dnů zpátky, dost možná místo vaší křišťálové čisté vody byl skoro žabinec. Tohle bylo třeba u nás doma dost často. Doporučuji hlavně tedy i pro vás, kdo teprve získáváte ty zkušenosti s údržbou bazénu, že bazén je potřeba připravit, než odjedete na tu dovolenou. Spousty rad a tipů najdete dneska už na internetu, nebo se poptejte u vašeho prodejce na bazény nebo bazénovou chemii. Já věřím, že vám určitě někdo poradí. No a když už se stane, tak můžete mít doma přírodní koupaliště s žabičkami a pozorovat, jak vznikají pulci.

11 hodin 42 minut, s vámi je Hit Radio Černá Hora, díky, že jste s námi byli až doposud. A když vydržíte ještě dál, tak dneska mezi 15. a 18. získáte dvě VIP vstupenky na činasky do Trutnova, anebo taky vstupenky na Hrady.cz. Pro vstupenky na Hrady.cz musíte akorát teda poslat váš šílený zážitek z nějakého festiáku nebo koncertu ve formě zprávy nebo vzkazu na náš WhatsApp 601 292 4664. Tak držím pěsti, ať se poštěstí. No a ode mě je to pro dnešek vše. Já se s vámi loučím, děkuju za všechny zprávy, které mi od vás zase přišly. Dělá mi to pokaždé velkou radost. V pravé poledne na vás už čekají srdcovky, ty si taky užijte. No a než bude střídání, tak vám ještě pošlu třeba Nickelback nebo Disturbed. Tak se mějte parádně. A společně, pozor, se uslyšíme až pozítří, a to v brzké sobotní odpoledne. Ahoj!

0: zdejších sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci.
3: www.folklor.cz.
2: Podporuje Sár Gumiček.
4: Ahoj, Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
5: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
7: Koupelny Jas. Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
8: Koupelny pro každého.
7: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové.
8: Koupelny pro každého.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Rascal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: Happysport.cz.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
14: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
15: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
16: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
17: Černá hora.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak vy jste nám hlásili zdržení u Čestic, kde silničáři pokládají nový asfaltový koberec. Chce to trpělivost, ale zase potom bude parádní jízda bez drncání. No a vaše další dopravní info nám můžete volat na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
5: Mikelandie je v Polsku?
4: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
5: To zní skvěle.
4: Taky 50-metrovou ninja překážkou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
5: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
6: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Uvedl to Peking. Zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Vyzývá proto Prahu k jeho okamžitému propuštění. Letní prázdniny bývají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkouškou. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. Pokračuje mluvčí společnosti Plexi Tereza Ulrichová.
8: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen plánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na příměstské tábory pro děti.
7: Díky nim se rodiny mohou užít více zážitků za mnohem menší obnos peněz. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Zimní stadion v Poličce mění tvář. Rekonstrukce za víc než 65 milionů korun pokračuje podle plánu. Stavbaři už dokončili novou nosnou konstrukci a připravují taky montáž střechy. Modernizovaný stadion by měl sportovcům znovu sloužit od letošního září.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: Vyhlídky na odpoledne ve východních Čechách nejsou špatné. Polojasno až oblačno a letní teploty k tomu 25 až 30 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi Kateřina Pechová a ano, je to tady další srdcovky, další fantastický songy a další fantastičtí interpreté. Jessie J, House of Pain, Reddy Kirken, taky Elton John společně s RuPaulem, to všechno a ještě mnohem víc, protože odstartujeme to takovým veselým, optimistickým songem od Desiree z roku 98. Je to příběh o pověrách, fobiích a cestování po celém světě a ten jeho vibe

0: Alive. Desiree Alive jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Přeju krásný čtvrtek, v srdcovkách budem pokračovat. Teď nás čeká předělávka jednoho kultovního hitu. Ale nebojte, předělal jí totiž sám ten, který ji původně zpíval v roce 76. Elton John společně s Kiki D. Legendární věc Don't Go Breaking My Heart. Jo, známe to úplně všichni. No a v roce 93 se Elton John rozhodl tohle přespívat s Ru Paulem. Možná znáte, taková legenda drag scény. Ten song je fantastický. Mimochodem třeba ve videoklipu, tak u toho spolu parodují slavné historické i fiktivní milenecké dvojice jako Antonia Kleopatra, Maria Antoaneta a Ludvík XVI. Je to skvělá věc. A ano, má to extrémní náboj. Doufám, že si to užijete. Druhá dnešní srdcovka, Elton John a Ru Paul a Don't Go Breaking My Heart.

0: tak co, baví. Ready Kirkin 1+1 v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, když tenhle song vyšel společně s albem Asi se něco děje v roce 2006, tak se v podstatě hned stala nejhranějším songem v českém éteru. Taky za to získali pánové cenu Anděl, takže jo. Teď si vemte po tolika letech, po 20 letech vlastně, a furt nás to baví. Neskutečný. Něco takového má za sebou i song, který nás čeká teď. Ten vyšel teda o dost dřív, vyšel už v roce 92, a to od americké hiphopové skupiny House of Pain. Ten song se jmenuje Jump Around, jo. Je to jedna z nejikoničtějších, nejenergičtějších skladeb 90. let. On se na ní totiž navíc podílel DJ Max, který je členem skupiny Cypress Hill. Víme, že oni to umí. A ano, vznikl song, který se nejen v Americe používá většinou na to, aby nažavil fanoušky jakéhokoliv sportovního utkání. A asi chápete proč. Další dnešní srdcovka House of Pain a Jump Around.

0: Jessie J a Domino, Féteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, další dnešní srdcovka, mimochodem tenhle song plný optimismu, taneční energie, který dal naprosto vyniknout právě silnému a stabilnímu hlasu Jessie J, z ní udělal jednu z nejlepších popových vokalistek své generace. Fantastický song. Mimochodem song z roku 2011. Už jsme se hodně přiblížili současnosti. No a teď, je čas na vás. Ano, je to tady. Vemte telefony. Vyťukejte 777 937 777 a pojďte mi napsat, jaká je vaše srdcovka a hlavně proč? Protože to je samozřejmě důležitý. Vždycky je tam nějaký vztah k tomu, nějaký důvod, proč je to vaše srdcovka. Tak napište, jaká to je a proč. 777 937 777. Jednu z vašich srdcovek si dáme už za chvíli. No a do té doby Michael Schulte nebo Coldplay.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
9: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
10: Mikelandie v Polsku?
9: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
10: To zní skvěle.
9: Taky 50-metrovou ninja překážkou dráhu, ludiště a bazény s loděmi.
10: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
11: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
12: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
11: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
13: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na Teta Drogerie.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No je čas na dnešní poslední srdcovku. A to znamená tu vaší. Je to tak, je vždycky těžký vybrat jenom jednu, ale díky moc, že jste všichni napsali. Další šance bude samozřejmě zase zítra. Dneska splním přání Janě. Ta píše, zahrála bys prosím od Cher Šup Šup Song. Vždycky, když tenhle song slyším, tak mi zvedne náladu. Člověk aspoň na chvilku zastaví a rozvlní boky. Takže, Jani, nejen ty, ale vy všichni, pokud teda zrovna třeba nesedíte v autě, pojďte zkusit na chvilinku zpomalit, zastavit a hlavně rozvolnit boky.

0: Adam Ďureč a Mandolína, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne a co víc, pořád máte šanci. Celý týden opět totiž soutěžíme s For Camping o poukaz v hodnotě 7000 korun. Na tento týden od vás chceme příběhy o vaření venku, v rendlíku, na ohni, pod hvězdama. Prostě tohle všechno. Píšete nám vaše příběhy na hitradio.cz a v pátek vybereme jednoho z vás. Takové příběhy můžou být i pěkně bláznivé. Třeba jako ten od Lidky. Ta píše, jako malé děti jsme s rodičema sbírali šneky na výkup a když jsme se ptali, proč se vykupují, bylo nám řečeno, že do Francie, kde je to pochoutka. Od téhle informace uběhly asi 3 roky. Mně bylo 6, bratrům 7 a 9. Mamka půjčila přes rok velký stan z předsíní, týden jsme byli na dovolené s rodiči a druhý týden sami tábořili na zahradě. Jednou jsme opékali buřty, po druhé brambory a jabka. Ani nevím, koho to napadlo, si udělat tu francouzskou pochoutku. Stejně to byl určitě můj prostřední věčně hladový bratr. Našli šneky a šoupli je do popela. Chvilku čekali, aby se upekli a po vyloupání z ulity a ochutnání nám moc nechutnali. Prskali, ale my se nevzdali. Určitě mají jinou přípravu. Tak popadli hnědýho slizkýho slimáka, napíchli na opékací klacek a znovu opékali. Tentokrát nad ohněm. Dokonce i sůl si přinesli, ale bylo to strašně hnusný. A my přemýšleli, jak jim tohle může chutnat. Jíst slimáky? Ještě, že v té době neslyšeli o žábách. Při vzpomínce se mi vybavuje hořko-slizká chuť. No, tak doufám, že už jste všichni po obědě a že slimáky dneska nemáte v meníčku. Každopádně ano, tyhle příběhy milujem. Napište ten svůj s vařením venku na hitradio.cz a máte šanci vyhrát voucher v hodnotě 7000 na forcamping.cz. Za chvíli další hity Tayo Cruz nebo třeba Linkin Park.
1: Hit Radio.
2: Denatura slaví páté narozeniny.

0: vyhrajte snídaní šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohra, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
5: Tak točíme!
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.

0: sítí. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dotřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 30%.
5: HappySport.cz.
6: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Miley Cyrus na Hitrádiu těsně před 13. Za chvilku třeba Imagine Dragons nebo Chaos, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, lehčí Ťukanec, dvou aut jste nám teď volali na dopravní linku z trasy Lanškron Štíty před Serpentínama, stačí tam podle vás zpomalit. No a pokud budete mít další dopravní info, tak budeme rádi, když nám ho zavoláte na 800 1 10 100.
2: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Letní slevy právě odstartovaly!
7: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
7: tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
8: Hey, this is Ava Max. All the hits.
9: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
10: Rádia.cz Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Policisté znovu upozorňují na alkohol za volantem i řídítky. Proč je potřeba nulovou toleranci alkoholu při řízení respektovat, vysvětlí mluvčí policejní preventistka Monika Šindlová.
12: Alkohol značně ovlivňuje schopnost ovládat řízení. Nepříznivě ovlivňuje vnímání člověka, jeho chování, otupuje mu smysly, způsobuje zpomalené reakce, vede k nesprávnému odhadnutí situace, k přeceňování vlastních schopností či agresivní jízdě.
11: Za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky pak hrozí pokuta 7 až 25 tisíc korun. Poslanec SPD Jaroslav Poldina je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde žije s manželkou. Zároveň mu zabavila také několik střelných zbraní. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Český hasičský tým dorazil včera večer do Řecka, informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se pak zapojil do činnosti v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově. Drží pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Teď se ještě podíváme k nám.
13: Na Černé hoře vás bereme do Pardubic. Zdejší sportovní gympl se chystá na velkou proměnu za 37 milionů korun. Sportovci tady dostanou novou halu, lepší zázemí i hřiště, kde se bude makat naplno za každého počasí. Nový areál má být místem pro ještě lepší tréninky už od konce příštího roku.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
13: Příští týden bude ve východních Čechách jaro, tak užívejme léto. Máme polojasno až oblačno a teploty se nám dostanou mezi 25 až 30 stupňů Celsia.
7: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. Doufám, že máte hezký čtvrtek, víkend na dosah a k tomu Imagine Dragons.

rodinným dramatům, jo, protože víme, on by vám každý chtěl jít za svědka, že jo, teď nevíte, koho si vybrat, kámošky se pohádajte strašně, že jo. No ale váš pes, to je skvělý, navíc nepráskne žádnou trapnou historku, jednoduše protože neumí mluvit, že jo. Takže v podstatě dokonalej svědek, navíc se vám tam neopije, neudělá ostudu. Já myslím, že to je možná věc, kterou bychom měli zavést i u nás, protože ostatně většinou ty psy, nebo i vaši mazlíčci obecně, jsou jediní, kdo v těch vztazích opravdu vydrží od začátku do konce. Takže co, hlasovali byste pro? Případně, jo, leďte do Ekvádoru a vezměte se tam. Romantika s vaším psem. Teď si představte, jak bude roztomilý, až otiskne tu tlapku na ten dokument. No nic, další hity Pink a Nate Ruess právě teď.

Stay právě teď na Hit Radio. Hezké odpoledne, věřím, že už jste po obědě, ale třeba k večeři si dejte těstoviny. Těstoviny jsou totiž nad zlato. Je to tak, policie teď totiž v jedné římské čtvrti musela řešit hlasitou hádku starých manželů. Jo, prostě neskutečný vrvál. Staříčci na sebe šištali hanlivá slůvka, infarkty hrozily na obou stranách a tak policisté udělali to nejlepší, co mohli. Prostě jim oběma uvařili špagety. Itálie, jasně, že jo. Ale víte co? Ono to totiž zabralo. Oni se dohádali, zbaštili to a usmířili se. Normálně úspěšný zásah, kež by se všechny problémy daly řešit jídlem teda. Ale jinak jo, je to tak, když se do jídla přidá trošku té lásky, trošku té laskavosti a lidskosti. Takže prosím vás, než abyste se doma hádali, radši si udělejte špagety, jo? Do uší k tomu třeba One Republic nebo BB Rexha už za chvilku.

0: dobrodružství z doby baroka. Krásná hraná prohlídka, stínohra i závěrečná uniková hra vtáhnou do příběhu děti i dospělé. Lanovka, bike park, horská kola, tříkolky i lanový park. Tak tohle všechno vás pro změnu čeká v Říčkách v Orlických horách.
1: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
2: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kyn.
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
6: Haspel.cz.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Plážový míč od Dr. Max?
10: To se hodí.
9: Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
11: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
12: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
15: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
16: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
17: Hitrádio. Zlepši si náladu.

New Religion na Bibírek za Faithless Féteru Hitrádia. Krásné odpoledne, máme půl druhé, čtvrtek, doufám, že máte hezký den. A věřím, že budete mít i hezký večer. Ne, že bych chtěla nakukovat k vám domů, jo, to vůbec. Ale my se vám k tomu opět postaráme o fantastický playlist, protože ano, i dnes večer nás čekají 80, 90 a milénium. A to úplně nejlepší. A věřte mi, potěšíme každýho, jo. Máme něco pro romantiky. Faith Hill, to je prostě geniální. No ale máme i něco pro ty, co chtějí radši trošku divočiny. Ano, ani Britney Spears dneska chybět nebude a máme i něco českýho. A to si dáme hned, co říkáte. Lucie a Lenka Dusilová a jejich sen právě teď.

Klárka a Grace Kelly, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No a posíláme gratulace, pozor, do olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku, protože tam se urodilo, narodilo se tam 11 kolouchů vzácného siky vietnamského. Jsou hrozně roztomilí, vypadají všichni jak Bambi z pohádky. No, jasně, jaký mládě není roztomilý, ale stejně. Co je navíc dost důležitý, je, že tady v olomoucké zoo je aktuálně 34 jedinců a to znamená, že v tohohle, v přírodě vyhubeného poddruhu jelena je tohle stádo třetí největší ze všech na světě. Je to mazec neskutečný, že se daří tyhle ty v podstatě už vyhubené druhy zachránit. Takže obrovská gratulace a pochvala do olomoucké zoo. No a vy se na ty koloušky vyražte podívat. Do uši za chvíli tihle ne už tak úplně mladí koloušci, ale pořád skvělí. Simple Plan, Lady Gaga nebo Alex Warren. Už za chvíli.

0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz. Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
8: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
9: Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
10: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
11: Ne, to je cyklopecka.
10: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
11: cyklopecky.info.
10: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
11: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
10: cyklopecky.info.
11: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
10: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.

0: na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodu

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren právě teď v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Mirai nebo Neil Diamond, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak žádný zásadní problém v tuhle chvíli tady nemáme. Na silničáře narazíte na D11 za Jaroměří směr Praha, budou tam asi do 17 hodin. No a pravý pruh obsadili za Linharticemi trasa Moravská Třebová Mohelnice. Vaše dopravní info volejte na 800 1100.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Dětem místo dárku dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání, Fajn Park nudu zahání.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Turistické cíle napříč Českem dále lákají miliony návštěvníků. Největším magnetem zůstává Pražský hrad, velký zájem je také o zoologické zahrady, akvaparky nebo technické památky. To ale není vše, popisuje ředitel centrály cestovního ruchu František Reismiller.
11: Společně s krajskými centrálemi cestovního ruchu zde v Czech Turismu hledáme a představujeme také takzvané neobjevené skvosty. Tedy lokality, které možná nejsou nejznámější, ale o to více dokážou překvapit. Díky tomu prospívá cestovní ruch nejen velkým centrům, ale také regionům a místním podnikatelům.
1: Turisty v létě láká také stezka korunami stromů v Krkonoších nebo liberecká Ikvelandia. Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Novelu zákona dnes podepsal prezident Petr Pavel. V létě jsou častější otravy z jídla způsobené viry, bakteriemi i toxiny. Důvodem jsou zejména vysoké teploty. Při stravování mimo domov navíc často nemáme přehled o tom, zda je jídlo připravované bezpečným způsobem. Rizikové je zejména syrové kuřecí maso, ale také při pokojové teplotě odložené uvařené těstoviny a rýže. Teď se ještě podíváme k nám.
0: V Hlinsku je hotovo. Město proměnilo za 50 milionů sportovní areál. Po 2 letech oprav nabízí nové kurty, zázemí, posilovací zónu i novinku v podobě stále populárnějšího pedlu. Modernizace Olšinek je největší investicí do areálu za posledních asi 40 let.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: Letní mód je ve východních Čechách zapnutý. Dál bude polojasno až oblačno a k tomu ryze letní teploty 25 až 30 stupňů Celsia ve stínu.
12: Hezké odpoledne, 3:14 s vámi Kateřina Pechová, přeju krásný čtvrtek, je to tak? Ano, čtvrtek, ano. No jo, skoro celý pracovní týden za námi, doufám, že se stále držíte a s úsměvem na rtech to zvládáte jako nic. Další hity k tomu, za chvíli Neil Diamond, teď už Mirai.

volám a Miraj, vy posloucháte Hit Radio. No a je čas si tady ujasnit jednu věc. Pojďme si říct, jestli tohle je pravda nebo bullshit. A to je samozřejmě na vás, dámy a pánové. A hlavně asi dámy v tomhle případě. Máme tady tvrzení, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. To je hustý. 60% žen by radši nakupovalo, než si užívalo intimní chvilky. Takhle, jedna věc je, že nakupovat můžete od rána do večera, můžete to dělat i online, že jo? Nikdo vám nevyčítá, když střídáte obchody, můžete to dělat vždycky úplně sami, jo? Nemusíte předstírat, že se vám něco líbí, nemusíte brát všechno hned, klidně to můžete dát do košíku a pak to z něj zase vyhodit. Takže jak? Dámy. A pánové, můžete na to mít samozřejmě taky svůj názor. Pojďte mi napsat na 777-937-777. Pošlete hlasovku, to mám úplně nejradši. Souhlasíte s tím, že ženy mají radši nakupování než intimní chvilky? Nebo je to blbost? Rozhodnutí nechám na vás. Posílám k tomu další hity právě teď Neil Diamond a Two Friends. Jdeme na to!

Radiona, Rock Mafia s námi v éteru Hit Radio. No a řešíme tu, jestli dává smysl, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. Z vašich odpovědí to zatím vypadá, že to tak jednoznačné určitě není. Třeba Jana rovnou napsala totální bullshit. Dobře víme, co preferuje Jana. Potom píše Simona, dobrý den, když jsem byla mladší, rozhodně sex, teď ke stáří radši nakupování. Jasně, je možné, že se to postupem věku samozřejmě mění. I muži na to mají názor, což je v pořádku. Milan píše, někdy je lepší, když si jde nakupovat a já si to udělám pěkně po svým. Tak to mají i ženy přeci, nebo? Milane, necháme to na tom nebo, jo? To si myslím je ideální, ale vidíte, dámy, očividně nás k tomu pánové taky nepotřebujou, tak uvidíme. Dál pište, jestli dává smysl, že radši nakupujem, než máme rádi intimní chvilky. 777-937-777. A díky všem, co se zapojujete, je to skvělý. Já za to posílám další hity, za chvíli Shakira a teď už jsou tu Roxette, Fade In Like a Flower.

0: Shakira a Zoo v Eteru Hit Rádia. A vy jste skvělí. Řešíme tady, jestli je pravda, že většina žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. No, nevypadá to podle vás. Každopádně třeba Wendy posílá hlasovku.
1: Ahoj, tady Wendy, tak já reaguju taky na dnešní anketu a řekla bych to asi takhle. Nejdřív toho chlapa musíš pořádně unavit z pelechu, pak mu dát pořádně najíst a potom si ho povodíš jak pejska na vodítku. Protože jak se říká, chlap je nejšťastnější, když má plný žaludek, prázdný pytel. A pak ho otáhneš prostě do těch krámů a už jenom ukazuješ tohle, tohle, tohle a on jenom platí. Takhle to prostě funguje.
0: Neskutečný, takže ano, to byla Wendy. Věrka píše, nakupování určitě ne, hodím to do skříně a nic z toho. To raději intimní chvilku, anebo s přítelem na dobré čepované pivo. Jo, tady vidíte ty priority. A uzavřela bych to zprávou od Hanky, která píše, já nemám moc peněz, tak teda jsem pro ten sex. Hele, a to říká asi všechno vlastně. Tohle byl prostě klasický bullshit. Tak ať už vyrážíte nakupovat nebo dělat cokoliv jinýho dneska, tak si to užijte a za chvíli do uší třeba Hozier.
2: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum CZ.
2: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
3: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Už tam bude.
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň. Chtí mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
10: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
14: Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Rádio, tady bude jen

0: východě Čech.
1: I dneska po 15. hodině odpolední show s Ondrou Petrem na Hitrádiu Černá Hora a dneska budeme rozdávační.
2: Bude to úžasný, máme totiž pro vás VIP vstupenky na Činasky do Trubnova a taky Lupeny na Hrady.cz.
1: A taky vstupenky do ráje. Takže si rozdělejte lahváče, dejte si na co máte chuť, no a odpoledne po 15. hodině už za chviličku vlastně na Hitrádiu Černá Hora.
0: Hitrádio Černá Hora.

0: Fate of Ophelia, posloucháte Hit Radio. Díky za to, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný čtvrtek, uslyšíme se opět zítra úderem 12. u Srčovek, nenechte si to ujít, hezký zbytek dne, za chvíli třeba tohle. Arsid a Adam Levin, taky skupina Krištof nebo DJ O, mějte se hezky, ahoj.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Vajíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 lucerem s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohra, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
5: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
7: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci.
8: www.folklor.cz.
7: Podporuje Sár Gumiček.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kracna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
11: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
12: Mikelandie v Polsku?
11: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
12: To zní skvěle.
11: Taky 50-metrovou ninja překážkou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
12: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
13: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Opatrně v Chrudimi v Topolské ulici došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Počítejte s omezením provozu a projíždíte opatrně. Ještě přeskočíme do Svitav. Ve Svitavách v hlavní ulici tak tady bouralo osobní auto s cyklistou. Na místě policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. A ještě D11 62 km směrem na Prahu. Tady stojí porouchané osobní auto. Nějak výrazně nebrání průjezdu, ale i tak si dejte pozor. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání. Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Cesta do Krkonoš bude od pondělí komplikovanější. Kvůli stavbě D11 u Kocbeří začne na silnici 1/37 kyvadlový provoz řízený semafory. Omezení mezi Jaroměří a Trutnovem potrvá rok. Do července 2027. Možná se ptáte, cože to roste u Hradeckého Oby v obchodní zóně. Je to další fast food. Na podzim by se tady měl otevřít Burger King. Jde o druhou pobočku ve městě. Ostrov na Chrudimsku teď zažívá pořádný dopravní nápor. Starosta Pavel Malý upozorňuje, že kvůli svedení dopravy z D35 je v obci víc aut, kamionů i hluku. V obci je jeden přechod, na jedné straně dětské hřiště, na druhé obchod. Úleva přijde 24. srpna, kdy se otevře nový úsek dálnice a provoz se z části vrátí do normálu.
8: Fotbalový servis.
7: Od té doby, co mi táta koupil první kopačky, jsem snil o tom, že dám takový gol. Řekl Lautaro Martinez poté, co po přehrávce Messiho zajistil Argentině postup do finále mistrovství světa. Obhájci titulu otočili bitvu s Anglií a po vítězství 2-1 si zahrají o trofej proti Španělsku. Ochlazení je na dohled. Příští týden má být jen kolem 20 stupňů podle předpovědi. No, teď ještě léto, 25 až 30 stupňů na teploměru a bude taky zítra. K tomu hodně oblačnosti, občasné přehánky a nebo taky bouřky.

0: na Hrady.cz.
1: A tuhle hodinku rozdáme Činasky, napište nám k nám na WhatsApp, jakou oblíbenou píseň od Činasky máte spojenou s nějakou vaší vzpomínkou, událostí, příběhem. WhatsApp číslo 601 292 464.
0: A teď let's go, další muzika do východních Čech, Coldplay.

0: Posloucháte odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. Petr Ticháček, Ondra Novotný, nasadili jsme kopačky a jdeme kopat. No tak pokud jste včera koukli na fočus Argentina versus Anglie, tak jste si museli říkat, jak to ty Argentinci dělají. Neuvěřitelný. Zase dokázali, že mají nervy ze železa, srdce šampionů a hlavně Messiho. Ten člověk není tady z té planety, to není možný. A zase to vlastně otočili v posledních minutách a prokopali se do finále mistrovství světa. Jenom doplním, že to proběhne tuším v neděli v 9 večer proti Španělsku. Viděl jsi to?
1: Viděl jsem to, to je normálně fotbalový fanatismus ty Argentině. Jako já se nedivím, protože to je tepovka 200, dvakrát vlastně během asi 4 dnů, ale úžasný příběh a já jsem sám zvědavý, jak to dopadne proti Španělsku. Na co jsem taky zvědavý, jak dopadne, tak je vlastně poprvé v historii, co se bude dít v tom finále. Poločasová přestávka trvá jak dlouho ve fotbale? 15 minut.
0: Dobrý,
1: a poprvé v historii se má stát, že bude trvat 30 minut, protože oni mezi to chtějí nacpat koncert. Vlastně jako halftime show z podoby amerického fotbalu, jak se dělá.
0: Ano.
1: Je to business, prostě jinými slovy.
0: Jasně.
1: Kupa reklam a podobně. Na jednu stranu je to teda ujetý za mě, mezi v poločasy dát koncert. Na druhou stranu poslouchej ty jména, jo. Má vystoupit Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS a Coldplay. Kráso, vem si, že si koupíš lupen na finále, dobrý, ono tě to stojí desítku, máš zážitek, ale máš zážitek i z těch interpretů. Já vlastně nevím, co si o tom myslet. Za mě to přijde ujetý to cpát do poločasu, ale ty jména, wow.
0: To navazuje na Hrady.
1: Je to tak, vlastně...
0: V sobotu Landa, jo. V neděli Coldplay.

0: Tak tohle je pozitivní letní záležitost, tohle je Shaggy Angel na Hit Rádiu Černá Hora. 15. hodina, 17. minuta, užíváte si odpolední show.
1: Pozitivní to bude taky v sobotu, kdy v Trutnově vystoupí Čínasky na bojišti. My pro vás máme dneska odpoledne dvě VIP vstupenky.
0: Pane kolego, už za chvilku.
1: Ano, dokonce za chvilku. A u tyhle ty výjimečný trutnovský události rozhodně nemůžete chybět ani vy. Stačí, když nám napíšete nějaký emotivní příběh, který máte spojený právě s nějakou skladbou o Čínasek.
0: Přesně, ať je to nějaká vzpomínka, událost, nebo příběh, nebo něco takového ze života. A už je na vás.
1: Ty mimochodem něco takového máš?
0: No tak, já si vzpomínám, že celý druhý album Čínasky Dlouhý kouř jsme si užili, když jsme chodili na střední školu do Nový Paky a samozřejmě byl to takový ten dlouhý kouř a nekonečný mejdan. A já vzpomínám, jak jsme ve tři ráno leželi se spolužákama a teda i spolužačkama ve spacáku na zahradě jednoho kamaráda.
1: Jako v jednom, jo?
0: Ano. A fakt? A poslouchali jsme tenhle ten song. Čekám na tebe, jak podléhám. Taky jsme podléhali, no. Podléhali tomu mládí.
1: Já jakožto 96 se přiznám, v životě jsem to neslyšel.
0: Tak si zajď na bojiště v sobotu a uslyšíš to určitě.
1: Napište nám na náš WhatsApp 601-292-464 klidně podobný příběh, kdy jste z Čínasky podléhali.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
1: Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
2: Tak točíme.
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Miráž.
8: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
9: Mikové.
8: Harley.
9: Single X.
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
13: I think his king is coming back.
12: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
14: No one could stand between my bed and home.
12: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
15: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
16: Ne, to je cyklopecka.
15: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
16: cyklopecky.info.
15: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
16: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
15: cyklopecky.info.
16: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
15: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
17: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
18: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: co na Hit Rádiu Černá Hora, odpolední show v plném proudu. Petr Ticháček, Ondra Novotný vinčuje parádní den. Už tuhle sobotu na bojišti proběhne koncert kapely Činasky. Kdo by neznal kapelu Činasky, před několika lety jsme s nimi oslavili 30 let tady pod Lízátky v Hradci Králové. Bylo to monstrózní, obrovský, jejich největší koncert. I teď sobotu to bude perfektní. No a my tady pro vás jsme měli dvě VIP vstupenky. Vy jste nám na WhatsApp psali nějaké své příběhy, vzpomínky, které jsou propojené s oblíbenou písní od Činasky.
1: A bylo vás strašně moc. Jeden tedy musíme vybrat, tak jsme vybrali nakonec posluchačku Lucku. Ahoj kluci, jsem ročník 1970, takže vrstevnice s Michalem Malátným. Nemůže tedy to být jinak za mě, alespoň než právě 1970. Zdraví Lucka, Dvůr Králové. Tak Lucko, ty to jednak nebudeš mít vůbec daleko a druhak to budeš mít opravdu exkluzivní VIP zážitek v sobotu. Děkujeme za tenhle ten zkaz.
0: To znamená, že i možná s Michalem Malátným se uvidíš a můžete oslavit narosky.
1: Na pódiu se skleničkou.
0: Přesně tak. Takže v sobotu bojiště kapela Činasky a teď Činasky na Hit Rádiu Černá Hora.
1: A Luce, gratulujeme.

0: tuhle mám rád, co ty, pane kolego?
1: Já taky, přemýšlím, kdo hraje na tu kytáru, jestli Daft Punk nebo Pharrell Williams.
0: A nebo někdo z Kabátu. Tohle byly Daft Punk, Get Lucky na Hit Radio Černá Hora. No a když jsme víceméně u těch Kabátů, kteří minulý rok vystoupili na Hradech, tak my tady pro vás máme dvě vstupenky ještě dneska, tento víkend Hrady.cz. A vy nám píšete celkem vtipný, zajímavý historky z vašich vlastně zážitků na festiáku. A napsala nám tady Petra, jsem se tady jako musel zasmát. Na jeden festival jsme jeli celá parta, po příjezdu jsme si dali vydatně občerstvení a jeli jsme se stavět stan. Sice nám bylo divné, proč na nás pořád civí jeden týpek, ale nevšímali jsme si ho. Po nějaké době jsme měli hotovo a byli jsme na sebe náležitě pyšní. Teď už si budeme jenom užívat, pít a tak dále, mysleli jsme si, než nás ten týpek přišel upozornit a vlastně poděkovat, že jsme postavili jeho stan. A ten náš ležel složený vedle auta. To bylo krásný. Ten týpek nám potom pomohl ten stan složit a vyklubal se z něj fajn kamarád. Takže i takovéhle historky se můžou dít na festňáku.
1: Jakže se jmenuje posluchačka?
0: Petra.
1: Petra. No tak Petra aspirantka teda na dnešní výherkyni. Tak zkuste to trumfnout a zkuste napsat na náš WhatsApp 601-292-4664, komu jste třeba stan postavili vy.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
3: Přijďte pobejt.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
8: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
7: Když repráky, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
9: Franto, co jsi to zas koupil?
10: Zavařovací hrnec.
9: A co budeš dělat?
10: V létě okurky, v zimě svařák.
11: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Za 2 minuty 16. hodina, krásné odpoledne. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak pozor, Chrudim, Topolská ulice tady stále řeší dopravní nehodu 2 osobních vozidel, projížděte opatrně a potom Svitavy v hlavní ulici, tak tady bouralo osobní auto s cyklistou, je to 1.5 hodiny zpátky, i tady stále projíždíte jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu opatrně a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
2: Na zámku Počtejn vás letos čeká úplně nové dobrodružství z doby baroka. Krásná hraná prohlídka, stínohra i závěrečná úniková hra vtáhnou do příběhu děti i dospělé. Lanovka, bike park, horská kola, tříkolky i lanový park. Tak tohle všechno vás pro změnu čeká v Říčkách v Orlických horách.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Letní slavy právě odstartovaly!
7: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
7: tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
8: On Air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Jen 13 metrů čtverečních a bydlení od 750 tisíc. Mikrodomy si hledají cestu i do naší republiky. Malé mobilní domy už nejsou jen víkendovou záležitostí. Stále víc lidí v nich vidí možnost levnějšího a svobodnějšího bydlení bez velké hypotéky. Trend tiny houses láká hlavně ty, kteří chtějí méně prostoru, méně věcí a taky více flexibility. Motorkáři se jedou už tuhle sobotu na polygon do Vysokého Mýta. Koná se tady akce Učme se přežít pod dohledem policie České republiky a taky zkušených instruktorů. Motorkáři vyzkouší krizové situace, zatáčky i brždění. No a na polygonu můžou nabrat rychlost až 150 km v hodině. Mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí bude dvoukolejná železniční trať. Správa železnic chystá modernizaci trati za skoro 8 miliard, která přinese vyšší rychlost i nová nástupiště. Stavba by měla začít v roce 2027 a zlepší kapacitu i spolehlivost železničního spojení.
10: Fotbalový servis.
2: Argentinští fotbalisté slavili postup do finále mistrovství světa s plakátem připomínajícím válku s Falklandy v roce 1982. Podle agentur jim za to hrozí trest od Světové federace FIFA, která politické projevy při zápasech zakazuje. Postupně nám ty teploty budou padat, třeba v neděli maximálně 24 stupňů a příští týden ani to. Dneska zítra místy i 30 zůstane oblačno, do toho občasné přehánky nebo pouřky.
8: Hit Radio Černá Hora.
0: Ale o víkendu bude v pohodě a to znamená, že si užijete festák Hradec.cz, my tuto hodinu rozdáme další 2 vstupenky.
11: Pojďte do toho, pojďte nám napsat nějaký kreativní, zajímavý, bizární klidně příběh z vašeho festáku. Co jste zažili, co bychom mohli vědět a dát do éteru? 601-292-464 WhatsApp přímo sem k nám do studia. Zkuste svoje štěstí.

0: stejně to je hlas. Člověče, tedy svým Lose Control na Hit Rádiu Černá Hora. Užíváte si odpolední show Ondra Novotný, Petr Ticháček. My budeme i tento víkend na Hradech, Ondra zítra a v sobotu.
1: Ano, je to tak.
0: Za malý okamžik vám rozdáme volné vstupenky, no a my jsme volali přímo do areálu, kde už se to pomaličku rýsuje, staví, všechno prostě připravuje na ten velký víkend. No a zavolali jsme Kláře, organizátorce.

0: využije promenádu na pódiu a získá skvělé věcné ceny. V sobotu potom budou hlavními hvězdami Miraj, Daniel Landa, ale zahrají také třeba Vypsaná Fixa, Tomáš Plus, Lenny, Harley nebo třeba Krucipisk a Xindl X a mnoho dalších. A areál bude otevřený od 10:30 dopoledne už a návštěvníci můžou využít vlastně prohlídkových okruhů hradu Kunětická hora. Samozřejmě dle kapacity památky, ale je to vlastně v ceně vstupenky.
1: Ano, festiák Hrady.cz je pod Kuňkou na takové velké rozlehlé louce. Kdo to tam neznáte, tak by nás taky možná zajímalo, jak se tam vlastně dostat, jak je to s dopravou.
0: U Kunětické hory bude vyhrazené festivalové parkoviště, festivalová parkoviště a ty budou samozřejmě označena, takže doporučuji návštěvníkům, kteří přijedou autem, sledovat bedlivě dopravní značení a zaparkovat klasicky vlastně na těch loukách, které už zají z loňského roku.

0: Tak u Nitického hoře vlastně k festivalu. Všechny informace ohledně té kivadlové dopravy se najít na stránkách www.hradecz.cz v sekci praktické.
1: To je praktické.
2: Ano.
1: Na stránkách najdete i informace o ubytování, to znamená o kempech, máte tam různé možnosti, dokonce VIP kemp.
2: A stačí,
1: tady s Ondrou.
2: Stačí karimatka, ne? Co vyspíš někde pod Borovicí.
1: Já jo, ale tak jsou někteří, kteří potřebují prostě zlatý polštář. No a také samozřejmě konkrétní program, protože abyste věděli, která kapela kdy hraje, aby vám něco neuniklo.
2: My se na vás těšíme, já moderuju v pátek, Petr moderuje v sobotu, bude to velký, extrémně velký.
1: A za chvilku extrémně velká soutěž o dvě vstupenky, takže pište k nám na WhatsApp.

0: Užíváte si čtvrteční odpolední show, kde jinde, než na Hit Rádiu Černá Hora. No dlouhý ton, co člověče, má hlasivky. Jak tětivu. No a za malý okamžik budeme rozdávat dvě stupenky na víkendové hrady. Vy tady píšete různý příběhy, my se tady řácháme. Tady hele psala Nikol, čověče. Mm-hmm. Dobrý den, byli jsme s manželem na Hradech před 4 lety. Bylo velký horko, já se těšila, že si dám něco dobrýho k jídlu. Vybrala jsem si halušky, které se na té velké pánvi, já ji úplně vidím. Takovou tu mega pánev na sluníčku pekly asi hodně dlouho. Druhý den jsem celý den prozvracela a večer musela jít na druhé kolo s manželem tchýně.
1: Ajajaj, jako na té halušky, když to byla tchýně, jo?
0: Která nám, já koukám na to druhé kolo, to mě zarazilo trošku, každopádně jestli to nebylo na kolo.
1: Ne, jako na druhé kolo, jakože v sobotu šla tchýně. No, jasně. Tak snad tchýně chutnaly halušky.
0: Teď, nevím, co bylo horší, jestli to, že jí bylo špatně po haluškách, no, nebo že musela tchýně.
1: Ne, tohle to se určitě nebude.
0: To se děje.
1: No, a tak jako doufáme, že se to nikomu z vás nestane. Ano. Každopádně, co se jako vám stát může, že tam budete zadarmo, tak snad nebudete naštvaný, co?
0: Já si myslím, že to je prostě dobrý bonus dneska.
1: Tak to
0: zkuste. Napište nám nějaký vtipnej text.

0: na nějaký příběh z vašich festiáků, připomínáme ještě jednou WhatsApp 601-292-464. Za chvilku budeme jednomu z vás volat.
1: Je to přesně tak.
2: Už tě nebaví se válet u vody? Hit Radio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto.

0: www.radiocernahora.cz. Partnerem je společnost Franskar, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, bratří Štefanů a Pardubice Draškovice.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté

0: ke snídani šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
4: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro.

0: Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
1: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se. www.aupark.cz.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Tak točíme.
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Černá Hora.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

0: Rihanna na Hitrádiu Černá Hora. Chviličku po půl páté. No a jak jsme slíbili, tak taky uděláme další dva lupeny na páteční a sobotní hrady CZ. Jsou tady teďka ve hře. My jdeme zkusit zavolat Petře, která staví cizí stany, čověče. No to je nadělení.
1: Otmanová, dobrý den.
2: Ondra Novotný, Petr Ticháček, Hit Radio Černá Hora, Péťo, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: My jsme se tady zasmáli vašemu vzkazu. Stane, to je prostě
1: to
2: boží.
1: To se nedivím, tomu se smějeme všichni a všichni, komu to vyprávím, tak se popadají za břicho.
0: Byste si mohla založit živnost na stavění cizích stanů.
1: No, docela jsme se u toho jakoby zapotili, tak nevím, jestli bychom se uživili.
2: Pojďte nám říct, co se vlastně stalo, jak to celý probíhalo?
1: No, my jsme prostě dojeli na akci, parta lidí prostě v jednom autě s tím, že budeme ubytovaní ve stanu, že nebudeme nic řešit, že si to prostě užijeme takhle. Samozřejmě jsme dojeli a první nápad byl trošku se jí posilnit, měli jsme žízeň.
2: Aha, že pár kousků proběhlo, panáčku.
1: Pár kousků proběhlo, ale nic jako extrémně. No a pak prostě jsme byli také na sáčku, ani všichni vedle sebe, popadli jsme první stan, který jsme viděli, ještě to vlastně jako by nebyl můj stan, byl toho kamaráda stan, tak jsme začali stavět, stavíme, nikomu to nebylo divný a až pán prostě nebo týpek, který stál kousek vedle nás a celou dobu se tak jako uchechtával, nám pak přišel poděkovat, že jsme mu vlastně postavili stan.
2: A on potom postavil ten váš?
1: Pomohl nám, byl skvělej, pomohl nám, ano.
2: A pak jste takhle postavili své pomocí společně v kooperaci celý stanový městeček.
1: Možná bychom tam byli dodnes, ano. Takže takhle to bylo, ano, přesně.
0: No tak úžasný příběh, to jsme se opravdu, jako, my jsme se úplně vžili do té situace, protože postavit stan není někdy úplně jednoduchý a Hergo, to nebyl náš, sakra.
2: No ale Petro, kdybychom teď vám dali ty vstupenky, tak jak to s tím stanem bude probíhat? Nebo tam budete mít nějaké ubytování?
1: No vůbec jsme to ještě neřešili, ale trošku se toho bojím, že bychom zase šli stavět stan, tak uvidíme.
2: Bych na vás měl koukal. Každopádně, Peťule, vy v tuhle chvíli za svůj skvělý příběh vyhráváte dvě vstupenky na tenhle víkend.
1: Krásný, moc děkuju.
0: My moc gratulujeme, užijte si to. Mimochodem, na kterou kapelu zpěváka nejvíc se těšíte?
2: No na moderátory ne.
1: Možná Miraj asi.
0: Hezky, takže sobota.
1: Tak jo, sobota.
2: Tak to se uvidíme spolu, paráda.
1: Paráda.
2: Petro, s kým vyrazíte?
1: Asi s manželem, jestli bude chtít.
0: Tak to se neuvidíte, Petře.
2: Tak jo, zatím, naschle.
1: Moc krát děkuju a všichni zdravím. Díky moc.
2: Tak jo.
0: Mějte se, naschle.
1: Mějte se, naschle.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora, krásné odpoledne. No a my se podíváme ještě, jak to vypadá na silnicích. Máme tady jednu dopravní nehodu v Hradci Králové, v ulici Na Drahách, teď si dejte pozor. No a v celou se aktuálně podíváme na ty vaše vzkazy, takže budeme rádi, když nám zavoláte. A nebo klidně nahrajete nějaký vzkaz k nám na WhatsApp na 601-292-464.
1: Normálně vyčerpávající, aby z toho vypadl volant z ruky, kdybych to slyšel.
0: Ještě, že máš jen mikrofon v ruce.
1: Taky Pink, anebo Lost Frequencies, či Green Day. Tímhletím obohatíme éter Hit Rádia Černá Hora do 17. hodiny.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická Hora.
4: Mikové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
3: 17. a 18. července na Hradě Kunětická Hora za podpory Hit Rádia Černá Hora.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré Vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. Prodejpalem.cz. Prodejpalem.cz.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
10: Koupelny pro každého.
9: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové.
10: Koupelny pro každého.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Dětem místo dárku, dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
17: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
18: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
19: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: Hit Radio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Pink na Hit Rádiu Černá Hora minuta před 17. hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na Náchodsku před Žernovem směrem z České Skalice. Tady bouralo osobní auto s dodávkou. Je to něco vážnějšího, na místě zasahují záchranáři a projíždí se kyvadlově. Pozor. Dále ještě na výjezdu z Pardubic směrem do Kutné Hory, tak tady se srazila dvě osobní auta. I tady doprava zpomaluje. A ještě D11, 74. kilometr směrem z Jaroměře na Prahu. Tady stojí porouchané auto. I tady si dejte majzla. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci.
4: www.folklor.cz.
3: Podporuje Sár Gumiček.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
6: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KSC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
10: Máme 17 hodin, jsou to další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Češi nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard korun. V první emisi si je koupilo 92 tisíc lidí. Celkový objem objednávek byl 80 miliard. Ne všechny objednané obligace, ale lidé zaplatili. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Mimořádně vzácný přírůstek dnes ohlásila pražská zoologická zahrada. Narodilo se jí 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět v polovině června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu v pražské zoo po 8 letech. Jakmile překonají nejrizikovější období, představí se i veřejnosti. Zahraniční dovolená vyjde letos Čechy v průměru na 21 tisíc korun na osobu. Je to podobně jako loni. Za tu zemskou dovolenou pak Češi plánují zaplatit zhruba polovinu. Odhalil to nejnovější průzkum. Nejvíce dotázaných, skoro 40%, za dovolenou utratí od 15 do 30 tisíc. Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Do této fáze bojů se Češi zařadili poté, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o světový šampionát, který se bude hrát příští rok v Kataru.
0: Ještě zítra bude docela horko, pak to bude padat, nicméně dejte si pozor na zataženo, potom během dne přeháňky, bouřky, ale teď až ve večerních hodinách.
8: Hit Radio Černá Hora.
0: Teď už nejlepší muzika a odpolední show na Černé Hoře.
11: George Ezra, taky Rehab a nebo Benson Boone. Tak hezký odpoledne.

0: DJ Rehab na Hitrádiu Černá Hora a od muziky vyrážíme do bijáku.
1: Pojďme na to!
0: Jestli pak víte, no ty taky, no. Co mají společného tyto legendární filmy, mimochodem na ČSFD nad 80%, jako vždycky, tak, jo.
1: Dobře.
0: Batman začíná, Insomnie, Dokonalý trik, Temný rytíř, Interstellar, Bože můj, Oppenheimer, víš?
1: Vím, seš z nich úplně hotový.
0: Úplně.
1: Tak ještě něco jiného. Nevím, hlavní herec je úplně stejný, anebo počkej... Stejný režisér.
0: Je to režisér samozřejmě, trefil ses legendární, neskutečný Christopher Nolan a filmoví fanoušci, nadšenci, držte si klobouky, protože právě dneska 16. července do českých kin oficiálně vtrhl nejočekávanější velkofilm roku Odyssea, právě od Nolana. A bude to zajímavý, protože poslední, takhle, oni skoro všechny filmy, které on udělal, prostě dostali Oscary, ale potom Oscarovým Oppenheimerovi se vrátil k tomu nejstaršímu dobrodružství lidstva, k Homérově antické klasice. A jak znám tohle kluka už od tvýho kamaráde, tak to bude neskutečná petarda.
1: Člověče, ty jsi mě to prodal jak hrnce Horst Fuchs. Já jsem takhle, já jsem měl mít čachy dneska, ale půjdu asi

Vincent Boone na Hitrádiu Černá Hora, užíváte si čtvrteční odpolední show, no a pořádná show je i ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou.

0: všichni dohromady vyblbli. No a taky potřebujete fajn vstupenky a ty máme tady. Rozdáváme každý den, to znamená, pokud chcete svít třeba už znuděný děti teď o prázdninách někam jako vyvíst nebo celou rodinu, tak koukněte teď hned k nám na Facebook. Je tady soutěž, pod Facebook je miliarda komentářů a tím se nenechte zmást. Tam napíšete, s kým byste rádi vyrazili na Fine Park, no a vás pěkně vytáhneme.
1: Každý den, každý večer losujeme jednoho z vás, tak se nenechte zastrašit tím, že tam je fakt hodně komentářů a zkuste svoje letní štěstíčko.
0: Ať máte fajn zážitek ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou.
1: Z Hit Rádia Černá Hora doporučujeme. Hit Rádio.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybají. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
9: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
10: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním.

0: nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
1: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Rascal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 30%.
3: Happysport.cz.
4: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
5: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
4: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Už tam bude.
8: Nech toho.
7: Naštěji už tam bude.
8: Přestaň. Štěji mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný vinčuje luxusní čtvrteční podvečer. A teď pozor, jedna velmi zajímavá věc, kamaráde.
1: Tak já si dám pozor teda.
0: 60% žen, možná se v tom holky poznáte, možná i vy kluci, by raději vyměnilo postelové radovánky, to znamená jako sex, za chození po obchodech.
1: Nekecej.
0: Po šopech.
1: Takže počkej, holky chtějí raději chodit s taškou než s chlapem?
0: To nevím, jak to je. Každopádně mě se líbilo odpolední vysílání Kačky. Vlastně jedna posluchačka měla naprosto úžasný geniální návod, jak na to, jak se s tím popasovat. Tak poslouchejte.
2: Nejdřív toho chlapa musíš pořádně unavit z pelechu, pak mu dát pořádně najíst a potom si ho povodíš jak pejska na vodítku. Protože jak se říká, chlap je nejšťastnější, když má plný žaludek, prázdný pytel. A pak ho otáhneš prostě do těch krámů a už jenom ukazuješ tohle, tohle, tohle a on jenom platí. Takhle to prostě funguje.
1: Počkej, chápu to dobře. Ten prázdný pytel je na to, aby jsme tam pak jako mohli dávat ty věci při tom nákupu.
0: Ne, to máš na ty zlaťáky.

0: Alvaro Soler, sombrero, grande. Užíváte si odpolední show, krásné čtvrteční odpoledne.
1: Je, no a pozor, pomalu se blíží i krásný víkend. Zítra startují Hrady CZ pod magickou kunědickou horou. No a my tam budeme taky.
0: To už je zítra?
1: Ano.
0: Tak, to abych se přichystal.
1: To bys mohl ne.
0: Hrady CZ, pátek, sobota, skvělý program, vlastně oba dva dny. Já to moderuju právě zítra, kolega Petr v sobotu a bude to monstrozní.
1: Bude to monstrozní, připomínáme, že kompletní informace na hradycz.cz, je tam program, těch kapel je tam zase neskutečný randál, takže si to užijte, uvidíme se tam a do té 18. hodiny, jak jinak, skvělá muzika.
0: Třeba Roman

0: sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tý firmě vlastně dluží?
3: Asi 100 tisíc.
2: A ty s tím nic neděláš, jo?
3: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
2: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
3: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
2: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fineparku. Finepark, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Finepark nudu zahání.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
7: Ekokom. Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
8: Ithaca's king is coming back.
7: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
9: No one could stand between my head and home.
7: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: www.radiofine.cz. Milí lidé Červenokostelecký i přes polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí ACDC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
1: Přijďte pobejt.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio, tady bude

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na Náchodsku před Žernovem směrem České Skalice. Tady bouralo osobní auto s dodávkou na místě záchranáři, projíždí se ke Vadlově. A potom ještě na výjezdu z Pardubic směrem do Kutné Hory, tady se srazila dvě osobní auta. Takže opatrně a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100. Šťastnou cestu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Franto, co jsi to zas koupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Barista Espresso Crema kilogram za 399 a Häagen-Dazs zmrzlina vybrané druhy od 240 ml za 94,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.

správce Lucie Daňková. Datové schránky mění svoji adresu. Z webu mojedatovaschranka.cz nově přechází na datovka.gov.cz, tedy pod jednotnou doménu České státní správy. Stará adresa bude fungovat zhruba do konce srpna, poté uživatele automaticky přesměruje. Datovky využívá přes 5 milionů uživatelů. Rakouská policie zastavila v Horních Rakousech auto s dvojicí Čechů. Ujížděli před českou policií. Zatímco 28-letou českou řidičku rakouská policie zadržela, 44-letý Čech cestující jako spolujezdec uprchl do polí a policisté ho ani s pomocí psů a vrtulníku nedokázali dopadnout. Incident se stal v neděli pozdě večer. Evropu sužuje prachové znečištění, potvrdila to nejnovější studie, podle které může výrazněji ovlivňovat kvalitu ovzduší a také zdraví obyvatel. Koncentrace prachu rostly napříč celým kontinentem, nejvíce na jihu Evropy a ve Středomoří. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon. Poslouchej.

0: Na oblačno v druhé polovině noci předpokládáme v západní polovině Čech zataženo, místy déšť nebo přehánky a také bouřky. Nejnižší noční a ranní teploty 19 až 15 stupňů. Zítra nás čeká převážně oblačný polojasný den. Odpoledne a na večer opět dorazí přehánky nebo silné bouřky a nejvyšší odpolední teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě mnohem tepleji.
1: Čtvrteční večer startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Posmíchal s vámi. Hezký čtvrtek.

Daniel Ogin z Footloose. To sme hrali na Hitrádiu práve teď. A takhle energicky sme odstartovali hudební speciál Hitrádio Classic. Mimochodem, Kenny Loggins, to je v podstate takový král hudebních soundtracků. Dokonce se mu tak v 80. skutečně přezdívalo, protože v roce 1984 dalo dohromady soundtrack Footloose ke stejnojmenému filmu. No a o dva roky později se mu do sbírky přidal ještě jeden a možná mnohem více významnější majstrštyk. Film Top Gun, ten se stíhačkami, kde Tom Cruise zahajoval svou kariéru, taky Val Kilmer byl tehdy v hlavní roli, ten určitě znáte, tak i k němu právě připravoval píseň Danger Zone, která se stala pro film Top Gun naprosto ikonickou skladbou. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme servírovat, a to až do 21. večerní, to nejlepší z 80. 90. a milenia. A tohle už jste určitě poznali, nezáměnitelná Britney Spears. Oops, I did it again. I my jsme to znovu udělali. Odstartovali hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Power, tak to je single, za kterým stojí partička Snap. Takhle zní čtvrtek na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. A opravdovou klasiku připravil Michael Jackson na své legendární desce Bad, která vyšla v roce 1987, se objevila písnička Smooth Criminal, která pak vyšla znovu ještě jako single o rok později. No a my tady pro vás máme, hrát vám ji budeme už za pár minut, k tomu přidáme třeba Color Factory, rozhodně bude se poslouchat.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batoušek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: www.autopark.cz.
1: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeší ho a je drobné pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
8: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

takovou menší retro party si teď užíváte na Hit Rádiu. Hudební speciál Hit Rádiu Klasiky totiž v plném proudu až do 21. večerní vám nabízíme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tohle byla partička částečně z Francie, částečně z Německa. Eurodanceový projekt French Affair s hitem My Heart Goes Boom. Ray Parker připraven, Ghostbusters, to znáte, Krotitelé duchů, v Čechách velmi známý, velmi populární snímek. No a ten soundtrack, ten se stal přes léta naprosto ikonickým. To je on. Velká paráda. Za chvilku přidáme Aerosmith, Living on the Edge. Taky na to si můžete počkat. Řízneme do kytar. Užívejte čtvrtek s datem 16. července.

0: byla slibovaná muzika skupina Aerosmith a jejich legendární Living on the Edge. Hladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z minulosti vám servírujeme až do 21. večerní. Za chvilku Jessica Falker, taky skupina No Name. Je taky součástí českých hudebních akcí. Konec konců teď máme festivalové léto, taky spoustu městských slavností, kde skupinu No Name můžete vidět a slyšet naživo. No a my dáme prostor taky v našem hudebním speciálu. Singlovka Lekna už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
12: Mikelandie v Polsku?
11: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
12: To zní skvěle.
11: Taky 50-metrovou ninja překážkou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
12: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz.
15: prodejpalem.cz. To není možný, že to ještě nemáte.
16: Tak my taky čekáme, že jo?
17: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
18: Tak to musí stát na účtárně.
19: To už je po splatnosti.
18: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
20: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
21: Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
22: Mirá.
21: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
22: Mikové.
21: Harley.
22: Single X.
21: Tomáš Klus.
22: Jdeme na hrady.
21: 17. a 18. července na hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
22: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
21: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
22: Užij si s přáteli letní pohodu na hradech.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Sotva.

0: turbiny.cz. turbiny.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Pro ten nejlepší čtvrtek vám dál budeme hrát 80, 90 a hity milénia. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic.

tohle je opravdová legenda Alice DJ, Will I Ever. Prostá ikona přelomu 90. let a taky období milénia. Právě tam jsme se pohybovali právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Znamená to, že až do 21. večerní vám servírujeme právě to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu, to nejlepší od 80. až po milénium. No a pokračovat bude další velká klasika, velká romantiárna. Arch Overkill, Girl You'll Be a Woman, to pro vás máme nachystané. No a za chvilku to rozjede taky David Bowie se svou legendární China Girl. Takové budou příští minuty na Hit Radio. Užívejte čtvrtek.

China Girl, tak to je píseň, kterou jsme teď poslouchali od Davida Bowieho. V uších máte Hit Radio. Mimochodem, písnička o jednom velkém přátelství. David Bowie totiž původně tuhle písničku zprodukoval pro Iggyho Popa. Bylo to v 80. kdy se Iggymu Popovi moc nedařilo, finančně na tom nebyl dobře a David Bowie mu chtěl nechat vydělat. Tak v podstatě svůj hit přenechal právě jemu. Iggy Pop na něm něco málo vydělal a David Bowie si ho o pár let později vzal zpátky, aby ho znovu vydal pod názvem China Girl. No a mohl si vydělat i on. Takže vlastně to takhle krásně zrecykloval. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasik, plný toho nejlepšího z minulosti. Nachystaná je taky Alexia. Takhle znělo rok 1997. Možná si vzpomínáte na tehdejší léto, protože tohle to naprosto královalo éteru. A za chvilku vám to připomínám.

0: showroomu v Předměřicích.
1: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.

0: informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor.

0: stáhněte si moji aplikaci Po stopách krytolepse Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Palka u Nové Paky. Váš Hugo.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro...

Never Alone se zpívá v téhle písni. Ani vy nejste sami, ladíte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle je jeden z nejzásadnějších hitů léta roku 1993. Tohle byl krátký návrat na taneční parkety. Pokud máte rádi projekty jako Culture Beat, Unlimited, 24/7 nebo Alice DJ, tak vás tohle určitě bavilo. Two Brothers on the Third Floor. Mimochodem ano, ten název vznikl prostě podle toho, že šlo o dva bratry, kteří v nizozemském Utrechtu bydleli tehdy společně jako rodina v paneláku ve čtvrtém patře. No a tak si tedy rozhodli, že se pojmenují v rámci svého umělectví jako Two Brothers on the Third Floor. Madonna, ta nesmí chybět, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, tak tohle je její klasika Like Virgin.

0: tohle byl pořádný nářez Def Leppard, Let's Get Rocked. A my to zase uklidníme, na Hitradio bude totiž pokračovat třeba tenhle krásný ploužák, velká romantiárna, velká pohodička a hlavně soundtrack ze snímku Pearl Harbor. Rok 2001, zpěvačka Faith Hill a písnička Deal Your Be. I tu pro vás máme připravenou taky Nahá, to je písnička skupiny Vanastovy věci a do konce hodiny stihneme určitě dát prostor taky norským Aha, Take On Me, i na to se můžete těšit.
1: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
2: Přijďte pobejt.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
5: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
6: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
7: A já vám jako dlužím?
8: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
13: Mirář.
12: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
13: Migové.
12: Harley.
13: Single X.
12: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
14: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
12: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
15: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
16: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě

0: moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Franto, co jsi to zaskoupil?
2: Zavařovací hrnec.
1: A co budeš dělat?
2: V létě okurky, v zimě svařák.
3: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
5: Haspel.cz.
6: Jděte místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Klumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiér. Cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

pohodu si hrajeme ve čtvrtek večer, 2 minutky před 20. New Soul byl single, na který jsme taky vzpomínali. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračovat nám bude dalších 60 minut.

0: Ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
3: Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
4: Lenny Kravitz.
5: Pokračujeme v nabídce toho nejlepšího z minulosti. 80, 90 a taky ty největší hity Melenia. Pro vás máme i do další hodiny. Michal Pospíšil.

tohle je písnička, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. Velká klasika. Mike Oldfield, taky Roger Chapman v singlovce Shadow on the Wall. Posloucháte Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milenia. My se teď vrátíme na taneční parkety roku 2001. Tehdy na desce Chances vyšla písnička Forever in Love. Interpretem nikdo jiný než Silver, to je belgická skupina, která královala své době. No a my rádi právě teď v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic připomeneme největší hit kariéry.

0: první projekt Hra a Meno. Další věc, kterou jsme připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Do 21. večerní vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milenia a nemůžeme si odpustit ani tuhle fantastickou věc. To je Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Taky skupina MIG21 přispěje, nebo Adamsky, na to se můžete těšit do příštích minut.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
5: Milí lidé Červenokostelecký i Přespolní, v sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí ACDC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
6: Přijďte pobejt.
7: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my man and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
8: To není možný, že to ještě nemáte.
9: Tak my taky čekáme, že jo?
10: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím.
11: Tak to musí stát na účtárně.
8: To už je po splatnosti.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
14: Mirá.
13: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
14: Mikové.
13: Harley.
14: Single X.
13: Tomáš Klus.
14: Jdeme na Hrady.
13: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
13: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
16: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
17: Zkuste si dát minutu.

0: náhoda.
1: Zlepši si náladu.
2: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

stálice českých hudebních festivalů a městských slavností skupina MIG 21 Slepic Pírka. To jsme slibovali a odehráli právě teď. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat velkou taneční klasikou. Culture Beat v roce 1995 vypustili singlovku Inside Out.

bylo rok 1985, řekli bychom, tohle je novinka letošního léta. Kdyby byl rok 2022, řekli bychom, tohle je písnička, která se velmi nečekaně objevila ve čtvrté sérii Stranger Things. Kate Bush, Running Up That Hill, to jsme hráli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. A co to bude dál? Třeba tahle fantastická věc irské dívčí skupiny Kors. Tři sestry se potkali v jedné skupince, aby dali dohromady několik písniček. Veskrze vlastně hitů. I Resistance byl mě jeden důkaz za všechny. Máme ho pro vás připravený do konce té aktuální hodiny. A přidáme třeba ještě partičku Five. Hodně pozitivní vlna. Hymna čtvrtečního večera. Keep on moving, taky to je věc, kterou uslyšíte v dnešním vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ještě pro vás pár pecek minulosti máme.

0: dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: CZ.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between nightmare and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor.

0: Tyranosaura. A stáhněte si moji aplikaci Po stopách krytolepse Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Palka u nové paky. Váš Hugo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

bylo Hit Radio Classic s datumem vydání 16. července 2026. Více nám do toho dnešního vydání už nevejde, to znamená 80, 90 a ty největší hity milénia uslyšíte zase zítra úderem 18. večerní. Tak se budeme těšit, posloucháte Hit Radio a za chvilku už taky Cranberries, skupinu Jelen, taky ale Farben se přihlásí o slovo. Prostě o vaše sluchovody bude dobře postaráno. Tak užívejte zbytek čtvrtečního večera.

0: konečně zase rozbitej.
1: No jo, zas to musím řešit já.
2: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh. Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: jsou tady.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirář.
5: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
6: Migové.
5: Harley.
6: Sindel X.
5: Tomáš Klus.
6: Jdeme na Hrady.
5: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
10: Zkuste si dát minutku klidu.
11: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
12: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale... Už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a... Klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a... Ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a... Klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
13: Hi, this is Ed Sheeran.
14: Hi, this is Madonna.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Jdeme na Hrady.
5: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirář.
5: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
4: Mikové.
5: Harley.
4: Single X.
5: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
5: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Zkuste si dát minutku klidu.
8: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
10: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Kostelecký i přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
1: Přijďte pobejt.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Lázeňském městečku.
1: Plus krkonošská příroda.
0: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
1: A volný vstup do lázeňského wellness.
0: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
2: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Čech 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
2: Migové.
0: Harley.
2: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: rarararata, trička, ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. Sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla

0: www.lanovka.cz.
1: Užij si ztrátele letní pohodu na Hradech.
0: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti

0: Rádio Černá Hora.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Poslanecký i přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
1: Přič